Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

bych snět, duben se nepoved. Mimo tohy na frontě roku 45.

0: testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje?

0: Prázdninový spin ráno.
1: Jeden můj kamarád, říkejme mu třeba Petr, mi vyprávěl o jednom Tinder randíčku. No a právě na tomhletom randíčku se spolu s partnerkou oddali lásce přímo na vyhlídce v Botanický. No a mě dneska ráno zajímalo, jaký nejdivnější místa za sebou máte vy.
2: Takový extrém, tak to bylo na střeše paneláku.
3: Dobrý ráno všem. Hele, úplně nejvíc crazy místo, který jsem zažil, bylo na stromě. Neuvěříte, ty odřeniny si pamatuju doteď. Hezký den.
1: Uvěřím, asi je Weiss?
4: Asi nejbizarnější bylo, asi jsme přelezli plot od školky a líbil se nám prostě, jaký to tam mají hezky venku, pěkně školka. Tak...
1: Ne. To jsi neudělala, že ne? No každopádně mysl na to, že když si myslíš, že tě nikdo nevidí, tak přece jenom tě někdo vidět může. A může to být zrovna Čenda.
5: Ahoj, mě to moje vlastní zkušenost, ale byl jsem tím svědkem, byl to v Equalandii, kde v jedné sekci máte místnost, kde se cítíte jako slepý, je úplně totálně zatemněna. A frér s frérkou vlezli dovnitř a nevšimli se, že vlastně rodiče si můžou kontrolovat ty děti, co jsou uvnitř, přes noční kameru.
1: Takže až příště budeš mít náladičku na nějakou romantickou chvilku, tak se pořádně rozhlídni, jestli tě nikdo nepozoruje, nebo jestli kolem tebe nejsou kamery, protože nikdy nevíš, kdy se z tebe stane historka na Radio Spin. Měj se krásně, čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin. Yeah.

0: na všem u Rádia Spin. Máme 5 hodin a taky 55 minut. K tomu máme tady čtvrtek.
1: A víš, co znamená čtvrtek? Čtvrtek 23. července, malej pátek, no jasně. Svátek má Libor, takže přejeme všechno nejlepší.
0: Na všem u Rádia Spin přejeme krásný, dobrý čtvrteční ráno. Good morning. A já ti musím dneska něco říct.
1: Co?
0: Já mám dneska čtvrtek, velký pátek.
1: Aha, to je super, ty to nebudeš zítra.
0: Ne, nebudu
1: tady. Takže to budu tak sám.
0: Budeš tady sám, no ale na druhou stranu budeš tady mít Viktora, budeš tady mít vždycky setí, takže budeš mít tady takovou velkou party o jednom členovi.
1: O jednom člověku, no, tak super, no, tak super, tak děkuju, Dome, děkuju. Ne, tak já jsem to nebyl teďka 2 dny, že jo, taky jsem byl pracovně jinde, tak si to užij to volno.
0: Já si to mega užiju, kámo, moc děkuju. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska ráno tady na Rádiu Spin čeká.
1: No jasně, tak hele, krom toho, že si dáme samozřejmě naše hry, na které se těší. Mně to normálně chybělo ty 2 dny. Jak jsem tu nebyl, tyjo, tak jsem si říkal, tak jako v 7 ráno, když jsem vstával, že jo, na točbu, tak jsem si říkal, tyjo, zahrál bych si pravdu nebo lež teď úplně.
0: Hele, ti nebudu lhát, taky jsi mi tady chyběl.
1: No ale krom toho se třeba podíváme na to, že pokud si fanoušek hudby, a tím myslím AI hudby, protože znám takové lidi, kteří si prostě pouští AI písničky, tak teď už ji budeš hledat trošičku hůř, no, trošičku se nám to zpřísňuje ty pravidla.
0: Já tady mám týpka, který se chtěl vyhnout obvinění za řízení po tom, co požil alkohol, což samozřejmě se nedivím, protože za to jsou vysoký tresty, protože to není správně samozřejmě, ale jak na to šel týpeček, tak to si řekneme za chvilku.
1: No, tak to mě zajímá, dobrá. A taky nezapomeňte, že dneska celý den soutěžíme o vstupení na Pitbulla.
0: Přesně tak, takže připomínáme, že celý den tady na Rádiu Spin hledáte ten song.
1: No a taky připomínáme, že ho musíte slyšet v éteru a to ne poprvý, ale po druhý.
0: Přesně tak, že uslyšíte po druhý, tak uvidíme, jestli se někdo ozve. Já věřím tomu, že ozve. Každopádně, že uslyšíte po druhý, tak budete vědět naprosto přesně, že v tu chvíli musíte volat na 210 32 30 30. Ale zase na druhou stranu, nikdy nevíte, kdy ten song běží po druhý, takže je třeba to zkoušet.
1: Právě,
0: každopádně
1: právě.
0: Jenom připomínáme, že tenhle ten song právě v tuhle tu chvíli nepočítáme, takže musí zaznít od začátku až do konce hezky pěkně v rámci playlistu. No tak jo, my se jdeme posunout pomalinku, ale ještě dál, podíváme se na to, co nás během dnešního dne čeká a venku, protože i to je potřeba si takhle z rána hnedka říct. Tak ráno teploty jsou pořád ještě takový chladnější, protože aktuálně zhruba tak nějakých 12-13 stupňů Celsia. No a jak to bude vypadat odpoledne?
1: Prosím tě, odpoledne se tak dívám a hlásí mi to skoro jako po celém území České republiky slabé přehánky.
0: Okay.
1: Tak uvidíme, jestli se to naplní nebo ne. Přece jenom víme, že jakmile zahlásíme, že jsou tady slabý přehánky, tak se potom samozřejmě stane to, že někdo volá tady od Karlových Varů a říká mi, no ale tady u Varů je slunečno. Tak jako nevím, jo, jenom tak týzuju, že ta teplota bude kolem 23 stupňů Celsia zhruba a že se může stát, že na většině území občas trošičku sprchne.
0: Takže deštníčky sebou. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků. Éteru Rádia

0: Radio Spin ve tvých uších, máme tu čtvrtek 23. července, od Majku tě zdraví dom.
1: Dom a taky Krištof samozřejmě.
0: Čus, dobré ráno.
1: Krištof dneska za mixákem, já se těším na to, jak to dneska bude znít, protože Krištof za mixákem je vždycky kvalitní sound. Každopádně my se jdeme spolu podívat na první zprávy a začneme týtkem v Číně, který se chtěl vyhnout trestu za to, že řídil pod vlivem alkoholu.
0: Tak taková normálka.
1: Taková normálka, no ale my víme, že prostě jako řídit pod vlivem alkoholu je špatný a trestný samozřejmě, ale co proto frajer udělal? On udělal totiž mnohem víc, než by udělal jako normální člověk, protože on naaranžoval prázdné lahvičky od léků. Koupil si rakev a pomocí chlaďáku dokonce snížil svoji tělesnou teplotu, aby to vypadalo jako, že je otrávený a že prostě umřel na otravu.
0: Ne.
1: Jeskám. No a víš, jak to dopadlo?
0: To tak zabásli ho, ne?
1: Jo, no.
0: Takže úplně k ničemu mu to bylo.
1: Úplně k ničemu, skončil Ježiš. Na 5 měsíců v jailu a dokonce s tebou stáhnul i jeho mámu a babičku, protože ty jsou teďka ve vyšetřovacím procesu za útěk před spravedlností. Prostě celá povedená rodinka.
0: Ty kráso, no tak to chceš, ale takhle to to mi připomíná, znáš takovou tu historku, myslím, že Bolek Polívka ji říkal, jak jednou takhle pod vlivem jel, byl to kousíček jako na vesnici, ne, a normálně řídil a najednou za ním policajti a on nevěděl, co má dělat, tak jako v zatáčce přistavil, úplně v rychlosti si přesedl na toho spolujezdce a dělal, že spí, že jo. A oni přijeli, takhle ťukají a že dobrý den, pane Polívka, tak prosím vás, vystupte si. A teďka on dělal, že je rozespalý, že jo, a takhle za to okýnko a počkajte, však řídil Karel. Karle, on utekl tady do toho pola. A normálně ho pustili, že jo.
1: Tak to je geniální, ty vole.
2: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Lusnavin, hezký, pěkný ráno všem u Rádia Spin. Máme čtvrteček, malej pátek, pro někoho velký pátek.
1: Pro někoho, jo, jasně, nechej si ty vtipy.
0: No a my si dáváme čtvrteční poznávačku, ve který dneska budeš hádat. Asi to můžeme říct, ne, že budete hádat jako jednu hru, abyste věděli, kde se tak zhruba
1: pohybovat. Tak už to řekl, no, tak co se dá dělat. Hele, Dome, ale ty si tak jako, ty si známý tím, že vždycky zandáš úplně nejvíc nápověd, že jo? A potom je to strašně jednoduchý. Já bych to nechal takhle teďka jenom.
0: Dobře.
1: Budete hádat jednu hru.
0: Přesně tak.
1: Tím to hasne, my vám nic neřekneme, jo? Máte vytrénovaný uši, samozřejmě určitě i mezi váma se najde spoustu hráčů. Pokud ne, je to celkem legendární hra, takže byste ji mohli znát, i když nejste úplně gameři.
0: A pak, že já napovídám, že?
1: To je jen tak jako obecně, víš, jako já neřeknu, že no a hádáte takovou jednu hru, je hodně kostičkovaná, vyšla v roce 2009.
0: No počkej, ale to si nechávám to až na další stupík.
1: No jo?
0: Teďka říkám jenom jednu hru a pojďme si pustit ukázku.
1: Aha, no, tak jdeme na to. Tak já vám pustím ukázku, jo?
0: To jsem nečekal. Ono to nebude tak jednoduchý, jak si myslíte.
1: Jo, nebude, no, nebude. Každopádně já věřím, že se mezi váma jako najde někdo, kdo to pozná, jo.
0: Já si myslím, že 100% minimálně podle dalších ukázek, které si dáme až za pár minut.
1: Tak zkusme. Ještě jednou první ukázka, a pokud víš, tak 210 32 30 30, a nebo nám to pošle do naší mobilní apky, o kterou se dneska stará Dom, takže to posíláš přímo jemu. Tady je ukázka.

0: Jestli to máš rád, tak bys na to měl dát prsten. Jak zpívá Beyoncé. Každopádně, posloucháš Radio Spin, to jsou... To jsou ty překlady, víš? Každopádně, čtvrtek, jak říká Dom, malej lomeno velký pátek pro něj, ještě jednou to připomenu, ano, abych ti vzal tu zbraň z rukou, chápeš? Svátek má Libor, takže všem Liborům všechno nejlepší. No a jdem se vrhnout dál do naší poznávačky, kterou jsme tu chvilku zpátky nakousli a jejíž ukázka zněla nějak takhle. No a my jsme vám s Domem řekli, že se jedná o nějakou hru.
1: Přesně tak, ale víc jsme vám nenapovídali. Jediný Krištof se vám pokusil tak jako trošičku zvyklat a na to vyklání se mobilní aplikace Rádia Spin tak trošičku chytil Kuba.
0: Jdem se podívat.
2: Zdravím, tady Kuba, není ta hra náhodou Minecraft?
0: No tak Kuba, ale v Minecraftu si nemůžeš pískat.
1: Fakt ne, jo.
0: Nemůžeš, no.
1: Já nevím, já jsem ho nikdy nehrál, ale jako takhle. Krištof tady prostě pár minut zpátky tak jako trošičku udělal fejkovou nápovědu s kostičkou.
0: Ne, to nebyla fejková, vás... to byla jako ukázka toho, jak ty dáváš nápovědy,
1: no,
0: že jo?
1: No právě.
0: A ono to znělo, že dávám to. Takhle, dobře, kdybyste někdo pochopili, že ta hra je kostičkovaná, takhle není, jo, není, to byla čistě jenom taková fejková nápověda, abych ukázal, jak Dom dává nápovědy.
1: Dobře, je to na mě celý, to víš,
0: jo? Jo, je to celý o tobě. Podíváme se ještě za Jirkou, který se těch kostiček nechytil.
3: Hele, já páčím úplnou blbost, jo, nejsem gamer, ale já si myslím, že to je Mafie.
0: Mafie? Tak jako... tam si dost... Ne, já si dám ti červený bzučák, takhle. Jako tam si pár postav pískalo, ale Mafie to taky není. Tak Dome, máš ještě nějakou nápovědičku, než
1: mám tady
0: další
1: ještě...
0: ukázky?
1: No tak půjď zatím ukázky a pak...
0: Dobře, tak tady máte ještě další ukázku z téhleté hry. Já jsem si nikdy neuvědomil, že to zní trošku jak začátek krkonošských pohádek, kámo.
1: Ale zní to velkolepě, víš?
0: Že jo, strašně.
1: Takže tam se stala jedna hodně velká a důležitá věc.
0: No a zkusíme ještě poslední ukázku, kdyby si náhodou tápal.
1: A to je trošičku strašidelná
4: část. To je strašidelný, no, tyjo, teď jsem se úplně zalekl tady.
1: Pro vás, kdo jste netušili třeba, kdy by mohla zaznít tato, nebo v jaký situaci by mohla zaznít tato hudba, tak to bylo třeba chvíli, kdy tam přišel zloděj. To je taková jedna z prvních.
0: Takže v
1: této
0: hře jsou jakože zlodějové, Romeo.
1: Jsou tam jakože zlodějové a máš tam takovej svůj svět. Víc ti asi prozrazovat nebudeme.
0: Svůj svět, dobře. A ty si ten svět můžeš nějak jako i upravit, jen tak nenápadně.
1: Jo, můžeš to udělat tak jako podle sebe. Přesně tak, jak se ti zlíbí.
0: Dobře. Tak kdyby si náhodou věděla 210 32 30 30 anebo mobilní apka, čekáme na tebe.

0: ďábel, Tome. Fakt? To je ďábel. Není to princezna, je to ďábel.
1: To je dobře. Hele, taková Doja Cat si myslím, že si může klidně dovolit být úplně kdo chce. Klidně
0: přesně.
1: I ďábel.
0: Třeba i ďábelská princezna. Každopádně, spinneři, posloucháte Radio Spin, samozřejmě, to doufám víte. Máme tu čtvrtek 23. července a jdem si konečně rozřešit teda tu poznávačku, kterou jsme dneska udělali celkem těžkou, tyjo.
1: Myslíš si, že to rozřešíme?
0: No, já doufám, že jo, ale když se tak dívám, co přišlo do apky, třeba tady od Majka, tak si myslím, že to fakt bylo těžký. Dívej, co typuje Mike, jo?
2: Ahoj, tady Mike. Já si myslím, že to je Kingdom Come Deliverance. Čau.
0: Kingdom Come. OK, může být, jako tam si taky spousta postav píská, ale Kingdom Come to úplně není. Tak
1: to
0: mrknem
1: je
0: pravda, ještě...
1: No
0: na koho mrknem tady? Ještě Stehno tu je.
3: Čau, tady Stehno. Hele, mohlo by to být Neighbors Back From Hell, jak děláš na schvály tomu sousedovi. Myslím si to jenom. Díky, čau.
1: Tak to ani nevím, že takováhle hra vůbec existuje, teda bych pravdu řekl.
0: Takže... Přesně, my děláme na schvály sousedů bez her.
1: Minimálně jeden z nás.
0: Přesně.
1: A který to bude asi, co? No, kdo to bude?
0: No já ne, prosím tě, já jsem slušně vychovaný.
1: Jistě.
0: Jdeme se podívat ještě na poslední tip.
4: Já si myslím, že je to staré GTA.
0: Staré GTAčko. GTAčko. To bohužel
1: tak víte
0: není.
1: Co, hele, pojďme si ještě jednou zopáknout ty soundy, které jsme vám tady pustili. Uvidíme, jestli tam třeba ještě někdo něco vyštrachá.
0: Schválně, tak zkusme tenhle. Nostalgie. No a nebo tak. Taky pokud se chcete trošku bát, jo, tak.
1: Jako je to už takový trošičku oldschooleček, ale ono se pořád nabalujou a nabalujou nový verze této hry. Mám takový pocit, že dneska už jsou snad jako 4 díly, je to tak?
0: Minimálně, když nepočítám ještě ty přidané balíčky a ty DLCčka.
1: Tak jasně, ty DLCčka.
0: Takhle, jdem se na to mrknout, protože máme tu Dana, který si úplně nebyl jistý.
5: Tiskání, zloděj, úprava světa, mě napadá akorát do Sims, ale jako jistý si tím nejsem.
0: Není si úplně jistý. Každopádně, kdo si byl úplně jistý, tak byl Michal, pokud se nepletu.
6: Myslím, že by to mohli být v té poznávačce Simsáci, nebo teda do Sims. Jsme si každý zakládali první rodinu.
0: No jo, ty rodinky.
1: Tak hele, myslíš,
0: já
1: ale?
0: Si myslím, že to můžeme tady odpálit. Nebylo to ani GTAčko, ani Kingdom Come, nic z toho, co přišlo do apky. Jediní dva, kdo to trefili, byl právě Dan a Michal a je to The Sims. Legendární série, jako fakt legendární.
1: Prostě,
0: jo, že nevypadáš to, jo.
1: No nevypadám, no, ale když si oholím tvářičku.
0: Přesně, tak si můžeš založit svoji rodinku v The Sims. Úplně mě to navnadilo si to zahrát teďka.
1: Ty vole, ale v The Sims bych si mohl aspoň namodulovat vlasy.
0: Vlasy? No jasně.
1: Kdybych zase vypadal jako starý dobrý dom.
0: Tak hele, já příští pondělí vezmu kompa a uděláme si tady postavičky, jo?
1: Tak jo, ale rodinku si dělat spolu nebudeme.
0: To ne. A Romanovi to taky neřekneme. Spin
7: Talk. Jako, ne, to jsem já. To jsem já. Mm-hmm. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Mm-hmm. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Legendární vrznutí židlí. Mm-hmm. Kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat a Máňa to tam zakomponoval. A pak ještě jako Viče napadlo, a což mě jako pomohlo hodně na flow switch, že on prostě vzal žičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. Mm-hmm. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow.
8: Maniak svým novým projektem přepsal dějiny rapu. V živém streamu vydal svoje aktuální album. Dneska večer to kompletně probereme ve Spin Talku. Těší se na tebe Maniak a Roman Jakub. Hey. La familia. Okay.

0: Rádi to stiším, pojď.
1: Kolem kruh nejbližší, jak to stišil.
2: Já myslím na svý, co tě drží, když se loď potápí.
0: To krásný, je tak hrozně hezký, kámo. Je to krásný song, no, mám to rád.
2: Jo, kdybyste to jinak nepochopili, tak já jsem v tom dětském sboru rozhodně nebyl.
0: To byste slyšeli, kdyby tam byl teda.
2: Každopádně, kdybych moc chtěl být, tak to je jedna ze zastávek Afterwork Summer Affair, kde vlastně pokračujeme v zastávkách po celé České republice. Několik zastávek už máme za sebou, a to konkrétně zastávky třeba v Litoměřici, na Lipně, v Brně, nebo třeba taky ve Staré Boleslavi. No a spoustu zastávek máme ještě před sebou.
0: Je to tak? Před náma máme totiž ještě Mělník, Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Prahu, Rakovník, Kolín a Hradec Králové. To znamená, že ať už jste odkudkoliv tady z této republiky, tak to vlastně pořád máte v krásný dojezdový vzdálenosti a můžete si ji trošku vyuchat.
2: Což je vymyšlený naprosto geniálně. Každopádně no, jenom tak, aby se vám připomněli, o čem Afterwork Tour je. Je to o tom, že po celé republice jezdí DJ Mike Traffic se svým setem a taky se spoustou hostama. Konkrétně mezi těma hostama je třeba Noir, je tam třeba taky Ori, Double J, anebo třeba taky Ners. Ners?
0: Ners, ale já furt přemýšlím nad tím Noir, protože já si furt stojím za tím, že se to čte Noir, jo? Že jako fakt to je jako z francouzštiny. Ale dobře, nechme to tak a uvidíme, tak či tak jako o hudbu je postaráno, stejně tak jako o jídlo je postaráno.
2: Přesně tak, protože Mike Traffic sebou bere taky nějaký chálečky ze svých restaurací, jako je třeba Never Enough nebo Jam & Co, takže rozhodně je na co se těšit takhle hezky pěkně po práci v čilíčku.
0: 100%, prkněte na to, kdyby náhodou, tak máte i takovou podrobnější mapku a rozpis na webovkách Rádia Spin. Takže kdyby náhodou ti to vypadlo, jo, kde je ta zastávka, tak tam úplně v pohodě můžeš mrknout. A my se mrkneme na dopravu do mes.
2: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na této aktuální vypadá na českých silnicích. Co se regionu týče, tak tady žádný velký špatný nevidím, takže se jdeme podívat rovnou na to, jak to vypadá na dálnicích. D1 trošičku zdržení před Brnem, konkrétně teda jako ze směru od Prahy, ale nevypadá to úplně zas tak hrozně, takže spíš jenom takový hustší provoz. No a trošičku hustší provoz zásí taky D7 na příjezdu do Prahy, takže i tam jezdí opatrně, ať do toho nevlítneš, jinak dálnice taky cajk.
0: Já ti toho taky moc neřeknu, protože Praha vypadá naprosto čistě a naprosto průjezdně, žádný větší crash, žádná větší zdržovačka. Jediný, co mi tu svítí, tak jsou 3 teda minutky na Pražském okruhu, a to u Holině, ale tak 3 minutky. Co se moc zdrží, že jo?
3: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: 6 hodin na 40 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. My jsme se přesunuli do další společné hodinky, ve které nás čeká hádanka Celebrity Voice Flip.
1: Ty jo, tak v 6.40 už máš další hodinku, jo, to je dobrý.
0: Do další půl hodinky jsem řekl.
1: Řekl z hodinky.
0: Fakt, jo.
1: No jasně.
0: Kecáš, vole. Řekl půl hodinku.
1: Řekl z hodinku, ale to nevadí. Jako tak či tak na tom není nic, že tady máme Celebrity Voice Flip. Připomenu jenom, je to úplně jednoduchý. Máme tu nějaký zamotaný hlas, nějaký celebrity, nějaký veřejně známý osobnosti, ať už to může být herec, frontman kapely, politik, nechvalně známý influencer, může to být Dominik. Úplně s klidem to může být dneska Dominik, ale ten to nebude teda.
0: To je pravda, dneska to Dominik není, dneska to bude jeden známý herec. No a na vás si uhodnout, kdo to je, kdo se skrývá za tímhletím zamotaným hlasem, tak pustíme ho.
1: To je černá řeč Mordoru. Ty kráso, jak to najelo, jak zaklínadlo, ne, tady tohle.
0: No, tak je to možný, že to je takový trošičku i zaklínadlo. Každopádně nám se teďka uhodnout, kdo to asi tak může být.
1: Necháme jedinou nápovědu to, že to je...
0: herec.
1: Že to je herec.
0: Víc vám asi celou tu chvíli neřekneme, kdybyste náhodou neuhodli podle barvy hlasu, tak vám za chvilku hodíme nějaký ty nápovědy.
1: Každopádně, je to tak? Tady je to ještě jednou.
0: Pojďme si to ještě poslechnout.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádio.

0: krásný.
1: Aha, ty takhle ukazuj, já myslím, že ukazuješ na sebe, že začneš.
0: Ale to nevadí, ale
1: promiňte, tady probíhá ještě, taková mimo eterová domluva vždycky, jo, my na sebe ukážeme, kdo třeba řekne a dobrý ráno, a teďka jsme se úplně nepochopili. No a co, to vás nemusí zajímat vlastně. Dome, co tady děláme, ahoj.
0: Tak my tady hádáme jeden zamotaný hlas, který jsme tady pustili pár minut zpátky, ale tak, že jste to vy, tak my vám ho pustíme ještě jednou, nebo respektive Krištof vám ho pustí dneska ráno.
2: Zní mi amžu na tu rohoj, ukáň na monomu, si se češiněn robí, vletal si přežiněn robí, vrtky na mrt.
1: No a my už jsme vám odhalili, že se jedná o herce.
0: Přesně tak, a víc vám neřekli, byli jsme tady úplný.
1: A přesně, proto vám nic neřekneme, takže 210, 30, 20, 30. Ne, samozřejmě, asi je potřeba to trošičku uvíct na pravou míru. Tak hele, jedná se o českýho herce.
0: To
1: jo?
0: Je pravda.
1: To za prvý. Jedná se o jednoho z těch starších českých herců, protože pokud se nemýlím, tady ten člověk už přes 70 roků má.
0: Fakt, jo, přes 70 roku.
1: Ono se to nezdá, on vypadá skoro pořád stejně.
0: Vypadá, no, já mám pocit, že od těch filmů a seriálů, ve kterých se hrál, tak
1: je úplně je pořád stejný.
0: Aby jsme vás tak jako trošičku nasměřovali, tak vám můžeme říct, že si zahrál třeba V životu na zámku.
1: Mm-hmm. Myslím, že taky jedna velká role, tak byla v takovém četnickém seriálu, takový velmi humoreskní seriál, bych řekl.
0: A to byly četnické humoresky.
1: A rýmuje se to se slovem etnické humoresky. Jsi to prozradil dřív, tyho, než jsem to vymyslel.
0: Tak promiň, protože já měl pocit, že to nechám až prostě jako na mě tohle tu povědu.
1: Tady ta domluva dneska, tyjo, to je, člověk tu dva dny není. Každopádně tohleto, no a ještě můžeme říct, že taky se angažoval v politice, a nebo že byl taky dlouholetý ředitel, pokud se nepletu, tak možná právě ještě je ředitel divadla na Vinohradech.
0: Tak, tak pokud náhodou prostě víš. Prostě už mají úplně všechno, hele, televize, rádia,
1: všechno,
0: divadla.
1: Víš, no. Tak kdyby si náhodou věděl 210, 32, 30, 30, tyhle ty nápovědy si myslím, že by ti mohly pomoct. Tady je ten zamotaný hlas ještě jednou.
2: Dobří vám šukatů rohoj, ukáň na monomu, si se češiněn robí, vletal si přežiněn robí, vrtky na mrt.
3: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin. I talk to you, take my hand.

0: máme nějaký fanoušky DC komiksu a taky Suicide Squad filmu, tak tohle to byla přesně vaše chvilka. Já jsem úplně zapomněl na to, že tenhle ten song existuje.
1: Třeba. Jo, byl tam a ten soundtrack, sorry, na to, jak ten film jsem jako nemusel, tak ten soundtrack byl skvělý. Tohle to a potom 21 Pilots, že jo, a Hiddens.
0: Přesně tak.
1: Skvělá věc. Každopádně nejsme tu od toho, abychom řešili filmy, že jo. Jsme tu samozřejmě od toho, abychom řešili ty, co v těch filmech hrajou, respektive
0: a
1: toho
0: to byl,
1: jednoho.
0: To byl krásný oslý můstek.
1: Kámo, prosím tě, tohle jsem se učil na škole celou dobu, takhle jsem se vykecali z maturity. Každopádně, máme tady jeden zamotaný hlásek, který jsme dneska řešili, no a na vás bylo ho poznat. Já ho ještě pro jistotu jednou připomenu. A jdeme se podívat na to, co jste typovali. Tak jdeme do apky, něco přišlo?
0: Do apky něco přišlo, každopádně ještě než si to pustíme, tak jenom ještě naposledy připomeneme, že jste tady dneska hledali jednoho českého herce, který se zahrál v Životě na zámku, v Četnických humoreskách a taky, že měl nějakou tu roli v české politice.
1: Jo, jo.
0: Já si myslím, že teď už je úplně jasný, kdo by to mohl být.
1: Tak se podíváme, co si o tom myslí třeba Marty.
2: Ahoj. To je jasný Tomáš Tepfr.
1: Jasný
0: hodně
1: Tomáš.
0: Jistý,
3: Ahoj, tady zase Mike, tak u hry to nevyšlo, bohužel, ale tohle to by mohl být Tomáš Topfer. Díky, čau.
1: Tak zase Mike myslel někoho jiného, že jo? Tak buď to bude Tomáš Tepfr, anebo Tomáš Topfer. Podíváme se, co si o tom myslí Jirka.
4: Tak podle mě je to Tomáš Tepfr. Krištůvku.
1: Ten si myslí, že to je Tomáš Tepfr.
0: Tyve, Krištůvku, ale se takhle máte rádi s Jirkou.
1: Ty, Jirka je felák, to je jasný.
0: To je jasný, Krištůvku.
1: Co si o tom myslíš, Trůdl?
4: Ale tohle bude nejspíše Tomáš Tepfr.
1: Tak jako víc typuje na Tomáše Tepfra než Topfera. A podíváme se ještě za Dušanem.
5: Tak jsem asi přišel na ten voicepip. Tomáš Tepfr, nebo jak se vyslovuje příjmení takového.
1: Tak počkej, tak teďka Dušan si myslí, že to je Tomáš Tepfr. Tak máme na výběr tři lidi.
0: Ale víte co, oni ty tři lidi ve finále dávaj jednoho a toho samýho. Je to Tomáš Tepfr?
1: Poznali jste, hele, jsi dobrý.
0: Jsi chtěl být takhle zlej, jo.
1: Co?
0: Jsi chtěl být takhle zlej, jo.
1: No jasně, já jsem zlý člověk. To neslyšíš, prosím tě?
0: Jo, tak jako
1: celou dobu se tady na doma mračím, že jo? Já to všechno jenom hraju tady. Ten hlas jenom zní pozitivně, vůbec. Já tady sedím, mračím se na něj.
0: No,
1: tak.
0: Jsi takový herec, no.
1: Děkujeme.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin. If you

0: Pa, Radio Spin ve tvých uších, máme tu čtvrtek 23. července, svátek slaví Libor, ještě jednou připomeneme, takže všem Liborům, Libům a všem ostatním variantám tohoto jména, všechno nejlepší.
1: Jsou nějaký varianty jména Libor, já si myslím, že jméno Libor už je samo o sobě takový trošičku.
0: Třeba Libůrek.
1: Libur, je. Yeah.
0: To je pěkné, a zní tak nějaké jít, jak
1: Libeček.
0: Nějaký, Libeček.
1: Libeček.
0: No.
1: Každopádně, my se jdeme podívat na to, co máme za sebou. Tak my jsme tady probrali týpečka, který se chtěl vyhnout trestu za to, že řídil pod vlivem alkoholu.
0: Hmm, a nepovedlo se mu to.
1: Nepovedlo, no.
0: Potom jsme si samozřejmě dali i poznávačku, ve který jste dneska hádali legendární herní sérii lomeno hru The Sims.
1: Přesně tak.
0: Kterou si fakt jako dneska musím zahrát.
1: Jste v rámci hádanky Celebrity Voice Lip hádali taky Tomáše Tefra. Ale máme tady ještě jednu důležitou věc.
0: Mm-hmm.
1: My víme, že Pitbull už je v tuhle tu chvíli určitě v Praze.
0: Fakt jo.
1: Přesně tak. A Pitbull je někde na hotelu.
0: Ty jo. Myslíš, že používá tu room service tam?
1: Já si myslím, že 100% bude používat za to room service, protože to je přesně song, který tady na Radio Spin dneska hledáte, a to hnedka dvakrát, protože Pitbull, jak říkal Krištof, bydlí na pokoji číslo 2.
0: Mm-hmm.
1: A ty, jestli ho chceš navštívit, tak na něj musíš co?
0: Třikrát zaklepat.
1: Přesně tak, třikrát zaklepat.
0: Abychom nebyli tak metaforický, jo, prosím vás, to je taková, jako, že jsme se tady trošku pohráli. Hledáte prostě zkrátka a jednoduše Pitbulla a jeho song Hotel Room Service, který tady někdy zahrajeme, takže je to jako na vás.
1: Přesně
0: no
1: tak.
0: A jakmile to uslyšíš, podruhý, připomínám, ne poprvý, ale podruhý ten song uslyšíš, tak automaticky voláš do éteru 210 32 30 30. No a když se dovoláš jako třetí,
1: tak vyhráváš stupenky na Pitbulla, který zahraje v neděli. Ale pozor si dávej na to, že ty nikdy nevíš, kdy to hraje podruhý, protože nikdy nevíš, kdy si zapneš Radio Spin, že?
0: Je to tak?
1: Takže jenom připomínáme, dávejte pozor a hledejte Hotel Room Service.
0: Uši na šťopkách.
1: A my se jdeme podívat taky na to, co nás během dnešního dne čeká venku. Počítejte s tím, že aktuálně je tam zhruba tak nějakých 13-14 stupňů Celsia, s tím, že místama i prší. Konkrétně mi mělo v tuhleto chvíli pršet v Liberci, v Ostravě a taky ve Zlíně. Nějakou přánku tady mám hlášenou i v Praze, ale to je otázka, zatím jsem ven z okýnka a nekoukal, takže nevím, jak to vypadá venku. Každopádně počítejte s tím, že pršet by mělo odpoledne zhruba tak po celé České republice, nebo minimálně by se tam měly objevit nějaký přehánky a teploty by měly být kolem 20 stupňů Celsia.
0: Jsem rád, že Dominik mi vyzobal všechny drobečky, takže já vám už jenom řeknu, že v Dubrovníku je 23 stupňů. Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Vítej mezi náma na Spinu, krásný dobrý ránko všem, máme tu čtvrtek, malý pátek a ty si dáváš Radio Spin s Domem a Kristofem.
1: Přesně tak, pár minut zpátky se vám připomněli soutěž o Pitbulla, takže rozhodně mějte uši dál na štrbkách, protože Pitbull tady bude znít dneska po celý den, takže určitě dál poslouchejte, každopádně my se jdeme pomalu, ale jistě podívat na to, co nás čeká a dál v následujících dvou hodinkách.
0: Určitě, já jsem tu hočku zpátky týzoval, že se podíváme na Spotify, který dává takový velký úklid, takový jarní, no jarní, spíš letní úklid teda.
1: Letní mytí vokem na Spotify. A, jo.
0: přesně. No a podíváme se na to, že pokud máš rád AI hudbu, a, nebo i tvoříš AI hudbu, tak na Spotify už to úplně nebude možné.
1: Tvoje gustíčko, já si myslím, že nikdo nemá rád AI hudbu.
0: No, znám takový lidi.
1: Jo? Ale já si myslím, že ten lidský faktor je prostě pořád stejně důležitý. Každopádně, já tady mám jednu zprávu o Tomiovi, protože Tomio by chtěl něco zrušit. Řekněme si, co to bude tentokrát, protože on by chtěl zrušit podle mě skoro všechno.
0: Já nevím už, já nevím, no dobře, no.
1: Tak my se potom zastavíme taky na jižní spojce, konkrétně teda u Barandňáku, protože tam se něco chystá, takže na to buďte určitě ready taky.
0: Co se tak může chystat tam, tyjo? No nevím, nechám se překvapit. Každopádně bude určitě i mešápek.
1: Máš tam mícháno?
0: Nemám, ale teď to míchnu rychle.
1: No teď to máš, co dělat.
0: Romane, neposlouchej, příprava proběhla, jo, prosím tě.
1: Každopádně bude taky nová pravda, nebo lež, dneska jsem teda v týmu s váma proti Kristofovi, tak jsem zvědavý, s čím si na nás dneska přijde.
0: To mám připravený, neboj. A samozřejmě máme taky jedna na jednoho, kde rozdáváme Dome krásný,
1: slušivý,
0: černý,
1: hustý,
0: krutopřísný
1: trička Rádia Spin.
0: Ve hře jeden na jednoho.
1: No tak si určitě zasoutěž zhruba tak 8.40 a buď dál u Rádia Spin.
0: To byl Teleshopping.

0: Jaj. Rádio Spin ve tvých uších, máme tu krásný čtvrteční ráno, tak se na sebe usmějte. Já to ještě řím tu, víš, toxickou pozitivitu, takzvaně.
1: Extrém, tak se na sebe usmějte.
0: Přesně. Všichni se teďka poslouchají, jedou po té noční, že jo, domů, jenom to je ticho. Chápu, bohužel, promiňte, nepřestanu, prostě to je životní nastavení. Každopádně jdem se podívat na to, co jsem tady chvilku zpátky týzoval. A sice, že Spotify spustilo, jak to dom krásně nazval, letní mytí oken. Super. No a stalo se to, že za poslední asi půl rok tak už odstranilo přes 75 milionů skladeb, který označilo za spam, nebo jak se tomu dneska říká, AI slop. To znamená vlastně tu rychlou konzumní AI hudbu, kterou vlastně dneska může tvořit úplně každý. No a ono to jako Spotify nebojuje proti AI hudbě jako takový, jenom prostě vadí ty podvodné nahrávky, různý falešní účty. Co taky hodně odstraňovali, bylo, že lidi vzali jakoby hlas nějakého interpreta. Dejme tomu, já jsem tam třeba na Spotify měl uloženou jednu písničku, kde jakoby oni oživili Xe a Juice WRLDa. A udělal jakoby svoji písničku týpek, normálně narepoval, ale potom změnil ty hlasy, že jo, na ně a udělal takový jako feat, tak i tyhle ty písničky odstranili. Tím pádem, pokud jsi měl nějaký takový cover a slyšel si ho, tak už bohužel taky vůbec nic. Nebude Xíče.
1: Nebude.
0: Každopádně je to hlavně taky kvůli tomu, že na Spotify jako přibyde denně kolem 100 000 písniček.
1: Hezky pěkně.
0: A kolem 80 000 z nich je momentálně AI. Což je crazy, kámo.
1: Takže počkej, jsi říkal přes 100 000 písniček a 80 000.
0: A kolem 80 000 je AI momentálně.
1: To je crazy. Co tam přibyde? To jsem zvědavý, kolik toho teda jako chodí na YouTube, protože na YouTube dávat věci je daleko jednodušší než na Spotify, co si budeme povídat.
0: To je pravda, tak se podíváme potom, jestli náhodou bude mít YouTube nějaký mytí okem nebo nebude.
1: Miliony,
0: a tam si myslím, že nebude teda.
1: No tam asi ne, no, jakože YouTube to podle mě úplně zase tak hrotit nebude.
0: Bohužel.
1: Bohužel. Nebo
0: Andrew, ano, dome, víš, to teďka přijde? Víš, do si?
1: Kámo, mega se těším.
0: Já si myslím, že seš někdo jiný, dome.

pauza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: Ale žiju.
1: No tak žij, každopádně ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof.
2: A Zdárek.
1: No a my tady máme otvíračku našeho dnešního ranního tématu, protože minulý týden se u Barandáku zřítila socha, nebo jestli se tomu dá říkat socha.
2: Jo, dá úplně.
1: Jo, tak tahle ta socha, Rovnováha se jmenovala, prostě ztratila rovnováhu, opadla, haha, takový prostě tátovský vtípeček.
2: To píše sám život.
1: No a samozřejmě se plánuje návrat týhletý plastiky. Nicméně bychom mohli navrhnout něco tak trošičku jiného, protože já jsem si říkal, že takhle u Barandáku by se mohla líbit socha někoho významného, protože já jsem včera viděl nějaký vtípek na Instači, že by se tam Pražákům líbila naprostá legenda pražských ulic, jako byl Jirka Kára.
2: Kámo, no tak to jo, to tam musí být.
1: Nebo koho bys tam dal ty?
2: No jako ten Barandov, já ho mám pořád zpětej, že jo, s těma filmovýma studiama nahoře, takže možná bych šel do toho, ale jakmile slyším Jirka Kára, kamaráde, tak moje ouška udělají a hnedka, normálně Tunnel Vision, vidím Jirku Káru jako sochu, to by bylo super, představ si to, kdyby tam ta socha fakt byla.
1: To by bylo mega ústý.
2: Takové jako sousoší, že bys tam ještě udělal Jirku Káru a za ním Tyler Darden.
1: Já mám i tu fotomontáž, kámo, takže já ti ukážu, jak by to teoretické paralelo. Každopádně nás by dneska ráno zajímalo, kdo by podle vás měl mít sochu místo rovnováhy. Takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět.
3: Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Pokud dneska zahrajeme mezi 6 ráno a

0: Praze. Jak jste asi pochopili, tak na rádiu jsem právě teď zahrál Pitbull a jeho banger Hotel Room Service, o kterém víte, že vám může něco dát. No a co by vám mohl ten Pitbull dát? Co by vám mohl dát ten Pitbull? No samozřejmě vstupenky na jeho nedělní koncert, který si myslím, že si užijete společně se mnou, protože já tam budu.
1: Na Pitbulla, plešku na Tomáš Dome. No, tak hele, tak co, jdem se podívat, jestli náhodou někdo nevolá?
0: No jasně, jdeme se podívat, tak jestli by někdo na toho Pitbulla chtěl vůbec.
1: Mačkám ten telefon, koho máme na drátě?
2: Tady Pavel, čau, čau.
1: Nazdar,
0: čau,
1: Pavle.
0: Tak jak moc bys si chtěl na Pitbulla?
2: Chtěl bych tam jít, no, a chtěl bych tam s ženskou. Dostanu dva lístky, prosím, prosím.
0: No, bohužel, Pavle, nedostaneš, protože správně si odhalil Hotel Room Service, ale Hotel Room Service nám zahrál poprvé. Bohužel.
2: Takže je to blbě.
0: Takže to blbě, ale víš co, počkat, když budeš poslouchat dál Radio Spin, Pavle, tak víš, co se může stát? Že ho uslyšíš po druhý a pak ho vyhraješ. Takže Pavle, rozhodně nezoufej a poslouchej dál Radio Spin a my pokračujeme dál.
1: Pokračujeme v krasové jízdě. Dáme si další song, nebo si ještě někoho. Hele, ale tady ještě někdo možná ne, co? Co? Teďka si všichni a nebo ne, počkej, tak se na to podíváme, schválně. Haló, koho tam máme?
3: Zdravím, Kuba.
1: Nazdar, čau, Kubo. Tak nám pověz ty, co ty a Pitbull, jsi fanoušek, chtěl bys na koncertík?
3: Chtěl, abych tam vzal svojí přítelkyni, takže doufám, že jsem třetí.
0: No, ten nejsi
1: kamaráde,
0: třetí.
1: Já ti musím říct, že seš druhej.
0: A ještě ke všemu Pitbull zahrál poprvý, takže bohužel.
1: Je to tak? No. Hele, nevadí. Laď uši a jakmile uslyšíš Pitbulla po druhý a zavoláš jako třetí, tak to bude tvoje, kámo.
0: Přesně tak. A může zahrát úplně kdykoliv, takže poslouchej pořádně.
1: Přesně, poslouchejte všichni, protože ten Pitbull může přijít buď to teď, nebo může přijít klidně i odpoledne. Takže
0: a nebo
1: to...
0: třeba i dopoledne.
1: A nebo třeba i dopoledne, já nevím. Já vlastně nevím, kde tady je. Hele, normálně, poslouchejte prostě, jakmile bude po druhý a vy budete třetí, tak to vychytáte.
0: Je to tak. Tak poslouchejte dál Radio Spin.
1: To si piš.

0: Přestan se snažit skočit na moje pér. Sergej!
1: Sergej, ty posloucháš Radio Spin, máme tu čtvrteční ráno, přesně řečeno 23. července a svátek má Libor, všene.
2: Znáš nějakýho Libora?
1: Fuha, jako znám, ale jsou to takový ti známí, nejsou to jako vloženě kamarádi. Víš, tak. Okay. Já to nechci rozdělat, ale znáš to, prostě jako, že kývnete na sebe, když jdete po ulici, ale není to nic jako, že čau, jak se říká, co děláš, kam půjdem.
2: Jo, takhle rozumím. Tak já mám Libora bývalýho kolegu a vlastně už si ani nepamatuji, jak vypadám, protože jsme se vydali jenom chvilinku hodně.
3: Super, tak doufám, že poslouchá, zdravíme. Jo.
2: Každopádně, my jsme tady pár minut zpátky nakousli naše dnešní téma a sice to, že minulý týden u Barandáku spadla socha, která se jmenovala Rovnováha, prostě, já to musím říct ještě jednou, ty vole, prostě, Rovnováha ztratila rovnováhu.
1: To je v pohodě, ty už taky trošku fotřík, takže v klidu.
2: No, ale ty máš rád ty táta joky.
1: Mám.
2: Každopádně, my tady dneska ráno přemýšlíme nad tím, čí socha by se u toho Barandova mohlo objevit právě místo té rovnováhy. Takže jestli máte nějaký tipy, a já věřím tomu, že nějaký tipy rozhodně budete mít, protože třeba Pražáci by tam neoficiálně chtěli Jirku Káru, tak určitě dávejte vědět, buď to na 210, 32, 30.
1: To je úplně geniální, já jsem si jenom představil, jak tam stojí Jirka Kára, čumí prostě na ten Barandovský most a vždycky, jak se to zasekne, tak zve JEJ!
2: Rychlá doprava na rádiu, spíneme se.
1: Tematicky, podíváme se, jak moc stojí Barandák.
2: Přesně tak, ale tak za chvilku nejdřív vás provedu regionama, protože tam se něco děje a děje se konkrétně něco jenom v Brně, protože tam se bourá. A to na křižovatce Poděbradova a Veleslavínova, takže tam určitě opatrně. No opatrně dávejte, nebo jezděte i po D1 kolem Brna, protože přesně pod Brnem na D1 se bourá, takže tam určitě počítejte i s nějakým tím zdržením. Jinak ideální.

0: Fajn Rádio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Zkusám něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: našem Urádiu Jaspin ještě jednou. S tebou je Dominika, taky Krištof. No a my jsme tady pár minut zpátky nakousli naše dnešní ranní téma, protože minulý týden u Barandáku spadla rovnováha. Už to nebudu říkat po třetí ten vtípek. Místo té rovnováhy se samozřejmě chystá něco novýho. No a co by tam kdo chtěl, tak to rozebíráme právě dneska. Hlavně by to měly být soch nějakých známých nebo nelibě známých lidí.
1: Krásně jsi to řekl, krásně. A myslím, že ještě líp to tady vyjádřil Kuba, který se trošku toho Jirky Káry chytil, já ti to pustím.
2: Čau, tady Kuba, já bych k tomu Károj fouknul ještě Svartu.
1: A počkej, jak bys to tam znázornil, to by mě zajímalo, tyjo.
2: No, nějak Svartu ve skoku a Káru křičícího samozřejmě.
1: Představ si to krásný sousoší, jak ten Kára takhle dělá to. A má to otevřenou pusu, že jo, v té emoci. A do toho ten Svarta před ním, že jo, jak jakoby takhle bude padat, nebo tak něco u toho podstavce, to by bylo super.
0: Tyba, ale to je úplně nádherně, tyba, prostě jako znázorněný to video. Prostě.
1: No vlastně jo.
0: No tam taky na něj řve, dělej.
1: No jasně, dělej. Kámo, skvělý. Dobrý nápad, měl taky Pajky.
3: Já přijdu na Barandák úplně tutovku. Romana v teplákách s cedulkou zdravím Pražané.
1: Jsem Pajky mu říkal, kámo, to je přesně, jak víš, přijedeš to Rio de Janeiro, co se tebou otevře a najednou prostě místo toho Ježíše s těma rukama by tam takhle stál Roman. To by bylo super, ale.
0: No tak já doufám, že Roman poslouchá, protože tohle by bylo přesně něco pro něj.
1: Yes, no kdyby tebe napadlo, co bys tam jako chtěl za sochu, tak nám to klidně dej vědět. 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.

0: tě baví tenhle song, Krištofe?
1: Kámo, jako mě to baví. Já vlastně jsem se k tomu proposlouchal, jenom prostě já to slyším z každé strany, jakože fakt jdu si prostě nakoupit a tam to normálně taky hrajou v takových těch supermarketových rádiích, že jo?
0: To je pravda. Myslíš, a jako, myslíš tady dole?
1: Taky.
0: Fakt,
1: slyšel jsem to tam normálně jednou.
0: Já tam tohle slyšel Marpa, ale tohle to jsem tam ještě neslyšel.
1: Tak i tohle. A jako jo, super, Gufrau jsou skvělí, ty jsou šikovní, Mary April je taky skvělá. Jenom já jsem toho tak přeposlouchaný, to prostě provází ten song.
0: Ne, tak je to prostě hit, tak to musí být samozřejmě všude. Každopádně,
1: chápu.
0: My jsme pár minut zpátky nastavili jedno, musím si říct, docela dobrý téma, protože zatím vám ty typy docela jdou, nebo respektive zatím vám ta fantazie prostě dává to, co má, a my se teda hodně bavíme.
1: Rozhodně, myslím, že naprosto úžasná fantazie, která napadne každého z nás, tak to tady přinesl Petr.
2: Hele, vy tady furt, že byste stehli sochu tohodle. Já bych tam dal tyhle nadživotní velikost lahváče a nazar.
1: Jednoduše, že jo. Branický pivovár, kousíček přes cestu, takže máš to úplně, máš to simple vlastně, no.
0: Je to pravda, takže dneska ráno tady vybíráte, kdo nebo co by mělo být na baranďáku, jakožto socha místo rovnováhy, která upadla minulý týden.
1: Přišlo něco do obky do mé, já tady to vidím Ronyho, tak s vámi se podíváme, co si myslí Rony, co by tam tak jako hezkýho dál.
3: Stárec kucí, hele, tak já bych tam jistě tý rovnováhy dal kamenný logo Radia Spin, ale jako toho Jiřího Káru bych tam dal taky a k tomu byste dole ten popisek. Už si to měla ani 4 minuty, ty magore.
0: Správně. To je skvělý.
1: Jako logo Rádia Spin, jo, bylo by to super pro míčko, co si budem.
0: Jo, ale já bych to možná přiřadil spíš než tomu Jiřího Károvi, k tomu Romanovi, co tam vlastně typoval Pajky.
1: Jo, takhle to spojit. Tak hele, Rony a Pajky, my vás takhle spojíme, samozřejmě potom se budete dělit o autorský zákon. Každopádně máme tu ještě jednu voiceovku, která přišla od Skafa, to mě zajímá.
4: Tak samozřejmě by tam měla být moje socha, ne? Koho jinýho? Já jsem ten nejhezčí.
1: Ty kráso, no tak jako na to nemám co říct, ale no, Skaf to tady poslal svým temným hlasem, takže já se s tebou nebudu hádat, Skafe.
0: No, anebo pošli fotku a posoudíme.
1: No, nenápadně, můžeš do apky posílat fotečku.
0: Tak to můžeš mega posílat
1: no,
0: fotečku.
1: No, tak uvidíme, my to potom proženem AI.
0: Přesně,
1: proženem to AI a zkusíme ti tam udělat sochu, já ti pošlu na zpátek, kámo.
0: No a co byste tam dali vy? 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět.

0: Rádio Spin ve tvých uších, čtvrtek 23. července, no a my jsme tu s Domem nakousli zajímavý téma, protože Dome, klidně si to řekni ještě jednou, ne, už to neříkej, prosím tě, prostě řešíme, co bychom...
1: Kámo, ale já mám pocit, že čím víckrát to řeknu, tím víc je to vtipný.
0: Jako prostě. Jo, to tak to řekni, tak pojď. Co se zřítilo, Dome?
1: Zřítila se rovnováha, a víš proč?
0: Nevím.
1: Proto jsi ztratila rovnováhu. Ne, tyma, necháme to být už radši.
0: No ne, já ti to ještě připomenu jednou, neboj. Každopádně řešíme teďka s váma spinnerama, co byste postavili místo sochy rovnováhy na baranďáku. No a chviličku zpátky se nám tady dovolal i Michal.
2: Ale já bych tam dal klidně i domova sochu, tím, že bych na tu jeho plešku dal sluneční hodiny, abych jak by to hezky vypadalo. Lidi v kolonách by věděli, kolik je hodin.
0: Jo, Michale, neboj, Dominik ti posílá nějaký pěkný gesto i teď a nebudu ti říkat, jaký, jo?
1: Hnedka dvakrát,
0: ano.
1: Mám dvě ruce.
0: Ne, mně to přijde super, jakože dá ti sluneční hodiny na čelo minimálně. Jako jediný, co Michale, bychom jako asi úplně nevychytali, muselo to být jako hodně kontrastní barva, protože kdyby Dominikovi na tu plešku svítilo slunce, tak by se to odráželo a nešlo by to vidět, že jo?
1: To je pravda, a taky bys to musel hodně namazat, aby se mi ta hlavička nespálila.
0: Přesně.

0: Kdybyste náhodou někdo věděli, z čeho je tady tenhle ten sample, jo? Jo, pardon.
1: Mashup.
0: Tak, já jsem si začal trošku dřív, samozřejmě mashup, jenom by the way, kdybyste viděli, z čeho byl tenhle ten sample, tak mi to prosím pošlete, protože mě to zaujalo, tady tenhle ten hlas a chtěl bych to vidět. Každopádně, teď už se přesuneme od našeho tématu a od všech ostatních keců na mashupech, který tu pro vás dneska máme střížený. A
2: jako ostatních keců, to bylo dobrý téma, ty vole.
0: Jo, jo, Dome, prosím tě, co se zřítilo, mi řekni.
2: Ne, to by. Ale jdeme se radši podívat na ten mashup, protože ten si myslím, že by dneska mohl být poměrně i jednoduchý až na jednu věc. Jedna věc si myslím, že vám možná trošičku zabradá, ale kdo jste znalej, tak ji samozřejmě určitě zvládnete. Takže pojďte si to poslechnout. A nebo taky ne? No.
0: Ty jo.
2: Je to těžší, než to znělo, vy?
0: Je to ďábelský, kámo, tady tohleto.
2: Kámo, tak to je crazy, ne?
0: Ale nebudem k tomu nic moc říkat, já vám to pustím ještě jednou, protože, fuha, jako zorientovat se v tom, to jsme tady stříhali s Domem teďka. Uvidíme, tady to máte ještě jednou.
2: Jo, tak ono to postupně vylejzá.
0: No, dobře, tak uvidíme. Jestli ti z toho něco vylezlo 210, 32, 30, 30 a nebo naše mobilní apka, dej nám tam vědět, prosím.
2: Ještě mě napadá jedna věc. Říká ti něco Fígl s tichým poslechem?
0: Jo, to mi říká.
2: Jo, takže to ale znamená, tak to si dáme až v tom dalším
0: stupu. To uděláme potom. Jo, dobře, dobře. Teďka na vás budem zlý, jo?
1: Poznal si trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Chvíli zpátky jsme vám tady s Domem odprezentovali náš novej, z Brusu novej, funglovej mashupek, který vám teďka ještě připomenu jednou.
2: Hele, tak ono už to teďka ve finále nezní zase tak těžce, jak to znělo na poprvý.
1: Jako asi to není tak špatný.
2: Já si myslím, že když se to poslouchá, že to prostě začne postupně vylézat. Každopádně, Krištofe,
1: uvidíme.
2: Máš tam nějakýho typa?
1: Hele, mám tady Petra a já si myslím, že ten už trošičku jako oposlouchal.
3: Slyším mashupu jenom neckáře, miluju, maluju, nebo jak se to jmenuje. Hlavně kluci, zásadní otázka, nevíte, co spadlo na tom barťáku.
1: Co? Počkej, já jsem nějak zapomněl, co to bylo? Počkej, něco jsme řešili takového, že spadlo na bare. Dome, nepamatuješ si, co to bylo?
2: Byla ta rovnováha.
1: Jo, aha!
2: Já víš, proč spadla?
1: No, počkej, no pojď.
2: Protože ztratila rovnováhu.
1: No, krásný. Každopádně, Petře, já si myslím, že to můžeme asi prozradit, že Petr tam slyšel miluju, maluju.
2: A to slyšel správně.
1: A to slyšel správně. Slyšel to správně. Jedním tahem, jedním tahem. Srdce z lásky maluju. Je to tak, je to pane neckář, samozřejmě. Každopádně, pokud v tom mashupu uslyšíš něco ty, tak určitě dej vědět na 210 32 30 30 a nebo nám to pošli do apky. Dome, ty jsi říkal něco o tichým poslechu.
2: Ano, tichý poslech, to je takový můj malý fígl, že když si pustíš něco jako hodně potichu, tak ti vylezou takový jako detaily. Takže ve chvíli, kdy trošičku stáneš tu šavli a pustíš ten mashup ještě jednou, tak by tam třeba nějaká ta nápověda velice mohla.
1: Já to jdu přesně udělat, Dome. Tak sválně, nastraž uši, protože tichý poslech začíná právě teď.
4: Jedním tahem, srdce z lásky maluju. Leží jedno z nejstarších výkonů.

0: právě teď.
1: Hele, já si myslím, že těch jejich poslech mohl docela pomoct, protože tam to bylo slyšet všechno naprosto krásně a zřetelně, takže kdybyste tak dávajte vidět. 210, 32, 33,
2: je to
1: mobilní aplikace Rádia Spinu a my se jdeme podívat na počasí.
2: Pojďme se na to mrknout, tak aktuálně mi ten radar hlásí, že po celé České republice by měla být průměrná teplota zhruba 14 stupňů Celsia. Na většině území máme zataženo, jenom teda v Jihomoravském kraji nám trošičku leze sluníčko, jinak to všude vypadá, že jsou mráčky. Každopádně, co se nějakých dešťů týče, tak momentálně mám tady hlášený přehánky, a to v části Prahy, Středočeský kraj, a letí to všechno na Pardubický kraj, takže tady určitě vemte dešník, protože budou trošičku kapat kapičky.
1: Good luck, kulišci.

0: One Nation, Radio Spin ve tvých uších, čtvrtek 23. července, máme něco málo po 8. hodce, no a svátek má Libor, takže ještě jednou vše ne.
1: Všechno nejlepší, no a my se naposledy vrátíme k našemu tématu, který jsme tady otvírali několik minut zpátky, a sice to, že na Brandňáku minulý týden spadla jedna socha.
0: Počkej, jaká socha? Já jsem teďka zase zapomněl, co to, připomeneš mi to?
1: Nemůžu to říkat, už ne, prostě všichni víme, že tam byla socha a že už tam není.
0: A jaká socha? Já nejsem z Prahy, takže?
1: Rovnováha se jmenuje. Jmenovala.
0: A proč spadla? Dobře, řekni to.
1: Kámo, už ne, prostě.
0: Řekni to, Dome.
1: Už ne.
0: Proč spadla?
1: Těla rovnováhu, vole. No co, no prostě, tak jako.
0: Pardon, ano, už jsme zase zpátky, jo, zase to tady jako uklidíme. A jdem se podívat do apky, protože my jsme s váma řešili, co za sochu byste tam dali, tak co třeba takovej Roman?
2: Krásné ráno, Dome, Krištof, Espinéře, tady Roman. Takhle k té soše, já za chvilku pojedu po Barandiáku a úplně si představuju, jak tam je obrovská socha Švejka.
0: Jo.
2: To je hezký, jako, že nás to reprezentuje. A ideálně ještě, když ho paní Millerová tlačí na vozejku do armády, aby takhle jako koukal se dodále na ten most. Myslím si, že to by dostatečně vystihovalo ty švejkoviny, co se u nás občas dějou. Krásný den všem, i když prší, a užívejte. Čau.
0: To je vlastně krásně umělecká socha tady tohle, to bylo by to super.
1: Děko,
0: to
1: ale kdo by se s tím tesal, ty vole?
0: Vozíčka, švejk, já to klidně udělám, to je v pohodě.
1: Fakt.
0: Úplně klidně.
1: Zadarmo?
0: To je jako za, třeba nevím, za tyčinku nějakou oříškovou, nebo tak něco. Ach jo. Ještě se můžeme rychle si podívat na to, co tady poslal Skerry.
3: Dobré ráno, pánové. Hele, já bych tam dal znak Radia Spin k tomu sluníčko z Hip-Hop Campu a vedle toho nejúžasnější krásnou masku Skerry Movie.
0: No tak jasně, Skerry. Skerry Movie.
1: Skerry Movie. To je pravda. No ale hele, jako to logo Radia Spin si myslím, že by tam mělo svoje místečko.
0: Tak s vámi.
1: Zasloužený.
0: Vytesáme. Ale to už bude za druhou tyčinku doma.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: No a dneska tady máme Pravdu nebo lež takovou, že dneska jsem v týmu s váma. A proti nám bude Krištof. Takže budeme potřebovat jednoho mýho kolegu, který se tady se mnou Pravdu nebo lež zahraje proti Krištofovi. No a mě zajímá, jaký máme dneska asi tak téma.
2: Chceš to říct?
1: No jasně, že to chci říct.
2: Dobře, já ti to řeknu. Prosím tě, jako téma jsem si dneska zpracoval nepravděpodobné události.
1: Nepravděpodobné události?
2: Představ si pod tím, co chceš.
1: No, jako asi události, které nemají zase tak velkou pravděpodobnost, že se stanou.
2: Ale... Jo, jako možná to tak bude, no.
1: No tak to jsem na to zvědavý. Takže 210, 32, 30, 30 startujeme za několik minut, tak klidně cinkněte.

0: Bottom line, no matter what, face everything and rise.
1: Radio Spin, Pitbull v Praze.
2: Moudří a pozorní vědějí, že právě teď tady na Radio Spin zahrál Pitbull, no a já jsem zvědavej, jestli se někdo dovolal a kdo by ty lístky na toho Pitbulla chtěl, tak halo, halo, koho tam
3: čekám
2: máme?
3: Čekám na to, v tuhle chvíli to všichni položili a teď už to tady máme, pozor, koho máme na drátě?
4: Čau, Patrik.
2: Nazdar, Patriku. Tak co, chtěl bys si v neděli na Pitbulla?
4: A tak proč ne, no.
2: Ale Patriku.
3: Patriku, ale jako dovolal ses první, no, co si budem, bohužel, nedá se svítit.
4: Nedá se svítit.
3: Možná, když to zkusíš se na chvilku, tak budeš cítit, jo.
4: Okay.
3: Ale díky vám zatím, šéfe, zatím.
4: Zatím, čau.
3: Super, tak jdeme dál. Schválně.
2: Jdeme dál, kdo tam?
3: Radio
2: Spin,
3: koho tam máme?
2: Zatím, čau. Halo, halo, slyšíme se, kdo tam?
5: Halo, halo, tady Skerry.
3: Ahoj, co se děje, co se děje?
2: No, dovolal jsi se jako druhej, bohužel, hele, nedá se svítit.
3: Nedá se svítit,
2: ale, tak Skerry,
3: jsi v rádiu.
2: No tak jo, no, tak jdeme říct asi někoho, kdo se dovolal jako třetí
3: druhej.
2: V tom případě.
3: Tak pojďme schválně, koho tady máme jako třetího, jo? Jdeme na to, halo, halo, kdo tam?
6: Čau, Honza.
2: Čau, Honzo, ty jsi se dovolal jako třetí! Ale na špatný song, brácho.
3: Ale bohužel to nebyl hotel room service, no.
6: No, já ti říkám právě. Já jsem byl nějaký divné.
2: Ale tak jako, hele, na druhou stranu, zkusil si to a zkusit to můžeš třeba, až uslyšíš zase hotel room service. Takže jen tak dál, čekej si na ten správný song, protože ten je ještě v tuhle tu chvíli před náma.
3: Přesně, děkujeme za zavolání, zatím si měj.
6: Čau.
3: Čus. No a pro všechny ostatní, uši na špičkách, takzvaně uši na šťopkách, protože ten hotel room service může zahrát úplně kdykoliv. A jakmile zahraje, tak ty lístky možná budou tvoje.
2: Je to tak? Yeah. Legisl-

0: nebo lež.
1: Kámo, já se prostě podívám ven na chodbu a jde tady týpek, který si nese v ruce tatarku a v hubě má rohlík. To je prostě kombinace roku.
2: Tak to jsem úplně vymysloval teďka. Nevadí, spineři, vy stále posloucháte Radio Spin, no a my jsme vás tady trošičku natýzovali tím pitbullem mírně, každopádně samozřejmě uši na šťopkách, ale co jsme tím pitbullem říkali a už jsme to nechtěli připomenout je, že si jdeme dát pravdu nebo lež. Dnešní přesně téma tak bude nepravděpodobné události, no tak a potřebujeme jednoho
1: teďka
2: z vás a už mi tady volá, pozor, zeptáme se, kdo to tak bude. Koho mám na drátě? Čau, ahoj.
3: Čau, tady Guma.
2: Nazdar, Gumič.
1: Pan Gumáček.
2: Ahoj.
1: Nazdar. Hele, Gumo, dneska poprvý spolu.
3: Ty vole, paráda, ne? Ty vole, to bude trošku
2: jiný. Hráli,
1: jo? My jsme spolu ještě hráli. Guma byl vždycky proti mně.
2: No tak, pánové, uvidíme, jak se vám bude dařit. Jste ready na první otázku?
1: Yes, já jsem ready.
3: No jo, Dome, tak co teď dáme mu ochutnat medicínku, ne? Trošku.
1: A tak to si pěš, ale tobě to docela jde, Gumo, takže u tebe jsem si jistý, že to dneska vyhrajeme.
2: Dobře, dobře.
3: Tak jdeme na to.
2: První tvrzení o nepravděpodobné události. Jeden týpek přežil 7 zásahů bleskem a později se díky tomu stal rekordmanem v Guinnessově knize rekordů.
3: Já si myslím, že to je pravda, protože jsem slyšel něco takového, úplně šílený číslo, a možná je to i víc než 7.
1: Ale já si myslím, že těch 7 blesků bude určitě jako OK, ale úplně si nejsem jistý tou Guinnessovkou teda.
3: To je pravda, jako Guinnessovka. To je pravda.
2: Kdyby to bylo jako víc než 7, tak já bych to tam musel říct, jo? Já říkám přesně 7.
3: Si myslím, je to víc.
1: Já bych taky řekl, že to bylo víc a že to mohla být třeba i nějaká paní a ne pán.
2: Takže označujete, že tak, to je lež, jo?
1: Tak dáváme lež, ne? Asi Gumo.
3: Já si myslím, že to je lež, že jich bylo víc těch blesků.
2: Dobrá, označuju tedy lež. A bohužel to máte špatně. Je to celý pravda, je to celý pravda. Jeden bod pro mě, pánové, takhle to má být.
1: Že
2: bychom
1: to takhle překombinovali hnedka z první dobrý, jo?
2: Jo, že dejte mi ochutat medicínku, chlapi, no.
1: Tak to jsme lepší, než jsme čekali.
3: Musíme se posadit.
1: No tak jo, tak hele, my si to teďka napravíme, pojďme na dvojku.
2: Jdeme na dvojku. V roce 2012 našel Američan, který se jmenoval Randy, v garáži starou fotku, která se později ukázala jako jediný známý snímek Billyho the Kida a měla hodnotu přes 5 milionů dolarů. Jenom pro zajímavost, šance na takovou událost je 1:20 milionům.
1: To je nějaký moc detailní. Co myslíš, Gumo?
3: Ty to děláš taky.
1: No ale vždycky, když to dělám já, tak to je potom lež, že jo, když jsou tam ty velký detaily.
3: No ale tak tady na to musíš mít teorii, teda, tím pádem.
1: A tak třeba on to dělá obráceně, že jo.
3: To je pravda, že se snaží být, to ne je takový lišák určitě, jo.
2: No, trošku.
1: Co? Hele, tak zkusíme teďka pravdu.
3: Jo, ale zkusíme.
1: Co myslíš, Gumáče?
3: Jo, zkusíme pravdu, to jsou, víš, to tady to člověk nemůže vědět.
1: To nemůže
2: označuju
1: vědět,
2: tedy
1: no.
2: Pravdu, pánové. Máte to špatně. Dobrý, druhý bod pro mě, chlapi, bohužel, dneska vám to prostě nejde, jsem rád, že ochutnáváte teda medicínku, že mi dáváte.
1: Tak my s Gumou hrajeme poprvý spolu, my si na sebe musíme zvyknout teprve, tak pojďme rovnou na trojku.
3: No, dobře. Tohle nebyla do běhu úplně.
2: Dobře, no, tak jo, poslední nepravděpodobná věc, jo. Jeden týpek si v roce 2019 nechal změnit jméno na Bacon Double Cheeseburger, aby vyhrál soutěž jednoho nejmenovaného fast foodového řetězce.
1: Ty vole, ale tak tohle si myslím, že by mohla být pravda, Gumo. Lidi jsou prostě crazy.
2: Jsou, no.
3: Jo. Když nebo ten Homer, ne, jak se přeměnoval taky, že jo.
1: Na Krusty Burgera určitě.
2: No, něco na ten smysl, ty.
1: No tak jo, tak tady bych si asi byl jako jistý třeba tím, že by to mohla být pravda.
3: Jo, lidi jsou dobrý hovad a to by asi mohla být pravda.
2: Takže označujeme pravdu?
3: Dáme pravdu doma.
2: Dobře, jo, dáváme pravdu?
3: Tak dáme pravdu.
2: Kluci, dneska je to mega win pro mě, jo! Bohužel, kluci.
3: Prchu jsem na spinu nedostal pěkně dlouho.
2: Zasloužil, ne, nezasloužil, samozřejmě hráli jste skvělé, pánové, jenom jsem dneska byl trošku slyšák, no.
1: No, tak to jsi byl, no, tak.
2: Nevadí, Gumič, děkujeme, že jsi s náma zahrál, že jsi se poprvé zahrál s Domem.
3: Nejsi náhodou nějaký herec nebo něco takovýho.
2: Jo, ne, nevím, já jsem studoval práva, prosím tě. Pánové, díky moc za hru, budu se těšit příště, zatím,
1: čus. Příště, Gumo, to dáme.
3: Dík, čau.
4: Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Pokud dneska zahrajeme mezi 6:00 ráno a

0: na Radio Spin. Tak my se jdeme podívat na to, jak to vypadá v tuhleto chvíli. No, to nejde odpívat celý.
1: Jdem se podívat, jak to vypadá v regionu.
0: No tak takhle dlouhý podcast tady na dobrou
2: nemáme. No to je pravda, pojď na to.
0: Takže, co se týče regionu pro tuhleto chvíli, tak určitě dávej pozor v Budějcích na Rudolfově třídě, protože tam se bourá a začíná to tam trošku poskakovat. No a co se týče dálnic pro tuhleto chvíli, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna, to zhruba tak už někde od úrovně Rousic, takže tam určitě dávej pozor. No a pozor dávej taky na příjezdu do Prahy, a to po D7, po D5 a taky po D8, jinak to vypadá docela v pohodě.
2: Co se potom Prahy týče, tak nám pořád stojí Pražský okruh. Nejvíc to stojí nahoře na Novopatský, tam si počkáš zhruba 15 minut, stejně tak jako na Černáku 15 minut. A na sjezdu do Berouna z Pražského okruhu si taky počkáš 15 minut, takže tam s tím vším počítej. Co se nějakých crashů týče, tak mi tu nově svítí nehoda na ulici Strakonická. Jednotu

0: Zkusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, ale to ti podle mě došlo, protože teďka to zaznělo, ale... Pardon, ale máme tu čtvrtek 23. července, takzvaně malej pátek. Přemýšlím, když jsou Velikonoce, tak je velký čtvrtek, tak říkáš, máme tu velký čtvrtek, malej pátek? Nebo?
2: Neříkám malý čtvrtek, velký pátek, nebo čtvrtek, velký pátek, nebo... Jo?
1: Tak.
2: Vždycky, když je čtvrtek před volným pátkem, říkám čtvrtek, velký pátek.
1: Super, geniální.

0: Já jsem se do toho trošku zakecal. Každopádně jeden na jednoho. To znamená, že budeme potřebovat dva z vás tady na drátě, který se operou.
1: Operte se a pak se operte.
0: O naše krásný tričko, který si potom můžou klidně oprat. Je to super tričko Rádia Spin, černý tričko s růžovým potiskem. A dom ho má teď na sobě a je skvělý.
1: Jo, jakože konečně jsem dostal svoji vlastní velikost.
0: Přesně. Takže 210, 32, 30, 30 čekáme tady na dva z vás. Pojďte na to.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Já miluju tvrdý kytary a hlavně předtím, než prostě hraje jeden na jednoho, protože pak ti to dá úplně takovou tu soutěživou, tvrdou energii, tu průbojnou, o kterou se tady ale postarají spinneři samozřejmě.
2: No jasně, tak uvidíme schválně, kdo chytil tu průbojnou energii na lince číslo jedna. Ahoj, ahoj, tady máme Lucku.
3: Ahoj, dobré ráno.
2: Čauko Lucko, tak co, jsi napumpovaná?
3: Jo, jde to.
2: Půjde to. Věřím, že tričko může být tvoje, ale taky věřím, že na drátě číslo 2 se skrývá Vojta. Vojto, dobrý ráno, ahoj.
4: Ahoj, ahoj, zdravím vás.
1: No a přesně tak, jako tričko může být Lucky, tak může být taky Vojty, takže bude to velký tvrdý souboj a já se na ní těším. Každopádně jenom prozradíme dnešní téma a to je příroda. Tak super, cítím nadšení. No, připomeneme taky v rychlosti pravidla. Proto, abyste mohli odpovídat a přihrát bod sobě a ne na druhou stranu, tak se nejdřív musíte přihlásit a nechat se vyvolat. Pokud vykřiknete odpověď rovnou, tak bohužel bodík padá na druhou stranu. Je to jasný? Výborně.
2: Super, tak můžeme jít na to.
1: Jdeme na otázku číslo.
2: Nastražte uši, protože první otázka zní. Jaký jehličnan jako jediný opadává?
3: Lucie.
2: Wow. Já bych řekl, že to byla o kousíček, ale fakt mini kousíček Lucka.
1: Já si taky myslím, že to byla po milisekundu.
2: Jako fakt to byla chvilka. Lucko?
3: Modřín.
2: A modřín je správná odpověď.
1: Jo. Takže jeden bodík pro Lucku. A uvidíme, jak to dopadne u otázky číslo 2, protože ta zní. Kolik nohou má pes?
3: Lucie.
2: Teď bych řekl, že to byl ale Vojta, tyjo.
1: Myslíš, že to byl Vojta?
2: Zase jako to je milisekunda, ale první jsem slyšel to V tam a pak až L.
1: Hele, tak ty seš mladý, ty máš lepší mladý uši, tak necháme teda Vojtu odpovědět.
2: Tak Vojto?
4: Tak já jsem šel teďka po ulici a jednoho vidím a má 4 nohy.
2: A je to? Jo, počkej, promiň, jo, já si my jsme se zamysleli na tu otázku. Samozřejmě i tohle to je správná odpověď, ano, 4 nohy.
1: Jsi úplně zmátnul.
2: Já jsem se taky zmátnul, já úplně, že máš říct pes, tyjo, a ty jsi to už se tím řekl. Dobrý, Vojto, zapomeneme na to a pojďme na třetí otázku, je to 1-1, takže uvidíme, kdo to dá. Tak pozor, pod jakým stromem je záhodno se líbat 1.5?
1: Lucie,
3: Přišeň.
2: A to je správně! Správně! Je to tam, Lucko, je to tam, gratulujem. Vojto, tobě děkujem. Zahrál jsi, snažil ses a fakt to bylo jako rychlý, jo. Ale Lucka samozřejmě taky silný soupeř, každopádně zavolej kdykoliv ještě příště a můžeš to pokusit znovu.
1: Vlastně hlavně rovnou klidně zítra, Vojto.
2: No, klidně zítra.
1: Zítra si můžeš totiž zahrát o tričko Rádia Spin, takže třeba bude už konečně tvoje.
2: Super, Vojto, děkujem a Lucko, ty mi prosím tě jenom vydrž na drátě, abychom si doplnili nějaký info. Super, díky, zatím.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Posloucháš Radio Spin, máme tu čtvrtek 23. července. No a my jsme stihli snad všechno, co jsme stihnout měli. Výjimkou je jedna věc, a to je mashup, který jsme si tady ještě pořádně neodkryli.
2: Přesně tak, ale na ten mashup už nám sem samozřejmě přišel taky pomocníček, nebo respektive pomocnička, takže...
1: To je pravda.
2: Máme tady s náma už ve studiu taky Wiki.
1: Ahoj, Wiki.
2: Čau.
3: Krásný, dobrý ráno. Normálně, pánové, mě už zase skoro zůstal ten mikrofon v ruce. To už tady jednou bylo.
1: A jak to děláš, ale?
2: Bylo. Já jsem zrovna na to video tenkrát narazil na to video, tady jsi to připomněl.
3: Já taky docela
2: nedávno. Ale ten mikrofon teďka leza skoro až na strop, to by mě zajímalo, kdo u něj stál teda.
3: Já nevím, nějaký obr teda.
1: Nějaký
3: někdo, nějaký, no, možná nějaký ten basketbalista.
1: Tak ale
3: Vicky. Koho jste tady měli? No,
1: no tyjo, dneska tady byl ten, jak se jmenuje, Wemby.
3: Wemby,
1: no, tak
3: hezký.
2: Ne, počkej, dneska tady byl Petr. Petr, ten
1: to
2: má
1: je
2: prostě
1: pravda.
3: A Petr má dva metry.
2: A Petr nám přines snídaně, takže Peťa, jsme ti gratulujeme, protože to byla fakt jako
1: kámo,
2: top.
1: Takový bangroidní štrudl jsem v životě neměl. Petře, ještě jednou díky moc, bylo to skvělý.
3: Já musím říct, že Petře, já už jsem taky ochutnala a je to teda fakt výborný a je slaný. Takže štrůdle, to jsou ty slaný štrůdly, který máš rád, to ještě další odbočka.
2: Takže kdyby se měl chuť, tak se stavte kytí kousíček.
1: Přesně, tak já to vrátím těma odbočkama zpátky na tu naši křižovatku,
3: ano.
1: A uprostřed ní se nachází mashup, takže Vicky, prosím tě, nastraž uši, já ho tady pustím a připomenu ho.
3: Ano.
4: Leží jedno z nejstarších
1: výkonů. Co jsi tam slyšel?
3: Miluju a maluju.
1: Tak jako nějakou takovou věc nám tady, pokud se nepletu, teda zandal i Petr.
5: Slyším mashupu jenom netkáře, miluju, maluju, nebo jak se to jmenuje hlavně.
1: Jo.
3: No, vidíte, a je tam taky Billie Eilish, Bad Guy.
1: No, a to si myslím, že tady jako taky odhadl Martin v apce.
6: Čau. Nice. Hele, za mě v mashupu je od Billie Eilish, Bad Guy.
1: Takže rekapitulace. Hezky. Samozřejmě je tam tohle.
3: Ano.
7: Jedním tahem srdce z lásky maluju, protože
1: samozřejmě. A potom ještě jeden špatný chlap takzvaně.
3: Ano.
1: Který mi nejde pustit, protože je prostě špatný. A už.
2: Já nevím, co ty s tou myší vždycky děláš.
1: Nevím, ta myš mě prostě neposlouchá,
2: každopádně,
1: bohužel.
2: Jsou tam ještě další dvě věci, které je potřeba uhodnout během následujících, no, dvou minut.
3: Takže to ještě jednou pusťte.
1: No jasně, pouštím to ještě jednou, nastražte uši. Kdybyste slyšeli něco jiného než Bad Guy a šíleně smutnou princeznu s neckářem, tak určitě volejte naše číslo 210 32 30 30 a nebo nám to pošlete do apky. Vicky, co s tím obočím děláš? Já ti dopustím ještě jednou.
3: Mrk.
4: Leží jedno z nejstarších výkonů.

0: Král Sudet.
1: Je to tak.
0: S Milion Plus Robin Zud.
1: Jediná AKA čokoláda, kterou zbožňuje, je sudecká pečeť. Promiňte, trošku jsem se opět zasnil. Každopádně, už to, ano, slyšíte, že tu máme no, i Vicky, kterou jsme tady se snažili odhalit ten dnešní mashup. No a přišel nám ještě jeden tip, tak já vám ho tady pustím schválně.
2: Ahoj, Krištofe, u telefonu Andrej, ale já si myslím, já tam ze začátku slyším Danza Kuduro, ale jenom z toho začátku, pak už ne.
1: Přiznám se, že Danza Kuduro, Dona Omara, skvělá to písnička, tam bohužel není. Tak co, Vicky, poznal jsi ještě něco, nebo už ne?
3: Já se přiznám, že moje uši střihaly a nedostříhaly se ničeho už.
1: Už ne, dobře, tak já to jdu celý teďka odhalit. Takže, mashup zněl nějak takhle. Yes, no a co jste odhalili, tak byla samozřejmě Šíleně smutná princezna. Ta je tam naprosto krásně slyšet. Ano, Hanička Zagorová přímo u nás ve studiu. Každopádně, jako druhou věc, tady jste odhalili Bad Guy od Billie Eilish. Co nám tam trošičku vylízá jako dole, tak je, co? Nic, to se neříká pražsky?
4: Ne, ne, takhle? Moc ne.
1: Aha, tak co nám tam vylézá?
4: Vylejzá.
1: Vylejzá, aha, vylejzá, ne vylíze. Aha, jo, to je asi trošku jiný konotace, no nevadí. Prvě, tady je vidět to, že jsem prostě z Moravy a nerozumím tomu. Každopádně, co nám tam, víš co, to, co nám tam trošičku vylézá,
4: ano,
1: takhle,
4: ano,
1: abych byl úplně spisovný,
4: už
1: jo,
4: je, to už je
1: tak je tahle ta ukázka, kterou určitě poznáte, Vicky.
5: Na soutoku Labe s Orlicí leží jedno z nejstarších východočeských měst.
1: Vicky mi tady off air říkala, že jestli to náhodou nemluví pan Svěrák, tak Vicky bohužel Svěrák to není, no, ale víš, co to je?
4: Že by si chtěl zahrát o milionek.
3: To je o milion kolem světa, ne, to je... Stát se milionářem, nebo
1: chcete být milionářem,
3: chcete být?
1: Jo, jo, to ti uznávám. No a poslední věc, kterou jsme neodhalili, tak je...
3: To je nějaká pohádka.
4: Mega je to pohádka. To je nejkrásnější pohádka, co tady kdy byla natočena.
1: Největší klasika Vánoc, tady tohleto.
3: Tohle.
4: A Popelka no, to není.
3: A Popelka to není, to není. Pane.
1: A běhá tam Petr Nárožný, tříská šavlí do skály jasně. A pak říká, je, já si zlomil šavli.
3: Při veteráni.
1: No ne. Dobrý, tak Vicky, já momentálně, Vicky, vypínám mikrofon, protože vůbec to nechápu, co tady zandala.
3: Čerty
1: nejsou, ne, to není
4: ten, ten tam nehraje, Petr Nárožný je Petr Rychlý, ale Petr jako Petr, já to chápu, Vicky.
1: Čerty nejsou žerty, aha, Viktorko.
3: Je, no. Já se přiznám, že tohle mě, tahle pohádka mě vždycky unikala. Já jsem na to byla tehdy asi moc malá, já jsem tomu nerozuměla, pak už jsem to nedohnala.
4: No, nic,
3: jsem
4: končím,
3: byla jsem trošku momentálně zaostala v tu chvilku.
1: Dobře, já myslím, že Vicky můžeme úplně poslat kladu teďka. Ona má jako svůj vysílací čas a my se jdeme mrknout na počasí, že jo?
4: Radši se Vicky neptejte na pohádky, ale cinkněte se určitě o písničku na přání.
3: Ale jo, to prosím,
4: to pro vás udělat 100% může.
3: To můžu.
4: Ale Petr Máchalý nic neřekne. Každopádně, co se týče toho počasí, tak venku by mělo aktuálně trošičku pršet, a to víceméně v Praze, v Liberci, v Jihlavě, ve Zlíně a třeba taky v Ostravě.
1: OK, co se nějaký průměrný teploty týče, tak aktuálně je to něco málo kolem 15 stupňů Celsia. Přičemž ty dnešní maxima nebudou moc veliký, bylo za to asi na 21 stupňů Celsia, s tím, že pořád očekáváme srážky a lehký přeháňky po celém území České republiky.
4: Úplně všude.
1: Celý
4: úplně
1: den.
4: Všude.
1: Na závěr, fun fact, na Kypru je právě 31 stupňů, tak čus, slyšíme se zítra. Spin Radio.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

Radio Spin, ještě jednou krásný dobrý dopoledne od Majku, tě zdraví Vicky, máme čtvrtek 23. července, no a svátek má dneska Libor, takže Libore, vše nejkrásnější k svátku, doufám, že si dnešek užiješ, ale teda to počasí, to už se tady přesouvám tady do celé té bonžurky s Vicky, já se ptám prosím tě, co to je tohleto, jako prosím? Kde je léto? Ne, vážně, já se ptám, jo. Tohle jako posílám stížnost, nevím ještě kam, každopádně jako tuhle kosu, ať si nechají na krámě, jo. Protože já chci teplo, sluníčko, letní pohodu. A přitom jsem dneska ráno vylezla z baráku a na semaforu mě hodilo auto. A teď, jak jsem přišla do studia, tak mi teprve pomalu, pomaličku rozmrzávají palce u nohou. Jako, dobře? Zkouška, zkouška. Jo, už s nima můžu trošku zahýbat. Dobrý, tak jo. Ale stejně říkám, tohle je fakt bída. No a Krištof, když říkal, že na Kypru je 31, ty bláho, no tak to cítím závist. A to už teda nemluvím o tom moři, jo. V Praze, tak tady jsou teď jenom velký louže, takže snad se nám to tady brzy spraví a já si říkám, doufám, že tě dneska například může rozehřát Pitbull, že se spolu tady zahřejeme, protože dneska probíhá obrovská soutěž o lístky na Pitbullův koncert, který proběhne teď v neděli. Takže jaký jsou pravidla, ještě jednou to připomenu. Musí zaznít hotel room service od Pitbulla, no a potom třetí volající vyhraje lístky. Takhle jednoduchý to je, protože hotel room service už nám dneska jednou zahrál, takže teď, až zahraje po druhý, tak už to bude výherný. Takže doufám, že máš nastražené uši, že už se těšíš, už si připravuješ prostě tu plešku, někdo si ji leští, někdo už si připravuje tu syntetickou, hele, podle gusta. No a já už bych jenom ráda řekla, že samozřejmě jedeme normálně komunikátor do toho, takže si volej o své songy na přání, jsem tady úplně připravená, nažavená to pořádně rozjet, protože opravdu tady potřebujeme nějaký slunce v duši. Tak prostě jako dneska tady máme samozřejmě i Pitbulla, což je velký sluníčko, každopádně i ty přispěj ještě tou svojí pozitivní energií. Hele, těším se, co mi tady od tebe přistane. Jdeme na to, Radio Spin.

Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Pokud dneska zahrajeme mezi 6 ráno a

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání. První, kdo se mi tady dovolal úplně rychlostí blesku, je Ruda. Čau, Rudo.
2: Dobré dopo, Vicky, ahoj.
1: Krásný dobrý dopo, tak prosím tě, ty jsi říkal, že prý se s rodinou budete chystat do Polska na Dovču.
2: Ano.
1: Ty, já teda přeju, abyste tam potom měli lepší počasí, ono přece jen v tomhle směru geograficky trošku blíž. ale věřím, že třeba tam budou mít jinak naděleno. Hele, prosím tě, no.
2: Mně to nějak nevadí, když nebude pršet. Důležitý je, ať neprší. Jako když bude chladný, tak nám to nevadí, když se hodně chodíme a to, takže to je optimální. Ale nesmí pršet moc.
1: No tak ty si vlastně říkal hlavně, že ta příroda je tam krásná, že za to tam taky jezdíte.
2: Tam jezdíme taky za přírodou, ano. Třeba Karpec, nahoru Krkonoše a tak.
1: To je fakt
2: jakoby i z druhé strany prostě, no.
1: A myslíš si, že oni se o tu přírodu jako starají líp než my?
2: Hele, asi je to jako místama. Myslím si, že tam mají taky místa, kde jsou lidi prostě takový to, co přinesu do leta, tak to tam klidně nechám a což prostě nechápu.
1: No, to já teda taky nechápu. Tohle je velký palec dolů. Každopádně, pokud ty tam chodíte v těch národních parcích, tak to musí být paráda. Já jsem viděla totiž nějaký videa. Já jsem se totiž tady Rudovi přiznala, to je pro spinnery, aby věděli, že já jsem nikdy v Polsku nebyla a je to teda ostuda ostudná. Já vím.
2: Je to blízko a je to tam fakt hezký. Jako i ta architektura, jako některých staveb tam je jich prostě a celkově.
1: Oni tam mají taky takový ty cihlový, ne? Jako, nebo takový oranžový města. Jo, jako, jo. To mi přijde úplně nádherný. Já se přiznám, zatím jsem to viděla jenom z videí a mám to na svém wishlistu. Takže kamže to, Rudo, teďkon doporučuješ, když do Polska, tak kam?
2: Hele, teďkon asi Karpec, a nebo teď pojedeme do Vroclavy.
1: Do Vroclavy? Ok, tak to vím, to by mělo být vlastně jaký historický město, ne?
2: Ano, ano. Tam je hezký třeba centrum, ty paslíci a tak.
1: Tak to je hezký. A jako, ale ne, myslíš tvoji trpaslíci, jako tvoje
2: tam
1: děti.
2: Ale... Taky, ale budou tam i malý železní, ano.
1: Jo, takhle. No, tak to je paráda, Rudo. No tak si to tam moc užijte. No a teď mi řekni, co to bude za písničku.
2: Jestli mi pustíš Pio a Chvátám.
1: Jasnačka, tak Pio, Chvátám.
2: To nikam nechvátám.
1: Ale to je dobrý. Chvátat ale pomalu, s klidem.
2: Všem, co chvátá, hlavně opatrně a ať všichni jedou dobře domů odpo.
1: Díky moc, hele. Tak hlavně
2: taky,
1: všichni,
2: děkuju.
1: Ať se mají. Díky, Radio Spin.
2: Taky, ahoj.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v ulici Doudlevecká, a to v Plzni, takže bacha na to, je to doprava, dopravní nehoda se zraněním, takže opatrně, teď už jsme na dálnici, nehoda je na D1 a na to na 187. kilometru ve směru na Brno a v okolí Troubska, které je taky na D48 a to na 8. kilometru ve směru na Frýdek Místek. No a teď už jsem v samotné Praze, v ulici Zenklova je nehoda, no a potom taky na Pražském okruhu, a to na 6. kilometru ve směru na Ruzyň a D7. To je ode mě zatím z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.

0: jsme Radio Spin. Československý underground.
1: OK, OK, to je malej G. Track Sudete Drillin.
2: Ivy, yo!
1: Skrr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a mě už se dovolal před chvilkou Ondra, tak co to bude, Ondro?
1: Čau, Peňáci, čau, Vicky, dneska to bude Marpo a výběr nechám na Vicky, to si vám dostem do studia, čau.
0: Díky, díky moc, no a víš co, já jsem si řekla, pojďme prostě Dream Big a Generace velkých snů je ten track pro nás, tak pojďme snít, pojďme se lehce zasnít tady s Marpem. Ondro, posílám to samozřejmě tobě na brigádu, užívej a krásný den, Radio Spin.

0: Spin, Vicky tady s tebou, posloucháš komunikátor, to znamená tracky podle tebe 210, 32, 30, 30, anebo mi pošli hlasovku, no a já se těším, co ti tady budu moc zahrát v té příští hoďce. Jinak bych ti ráda připomněla, že dneska se tady u nás v éteru Rádia Spin soutěží o lístky na Pitbulla, protože v neděli má tady koncert, ten už je v podstatě vyprodaný. No a jestli si doteď třeba smutnil, říkal jsi, ale ne, nestihl jsem to, tak pro tebe mám skvělou zprávu, my Rádio Spin pro tebe ty lístky máme. No a jaký jsou pravidla? Musí zaznít hotel room service od Pitbulla a v tu chvíli volej, volej, volej, protože třetí volající dostane ty lístky, jo. Takže soutěž jede, tak rozhodně si nenechej ujít ani jednu songu, aby ti to neproklouzlo, vem si sebou to rádio radši na záchod. Bacha na to. No a teď jdeme na počasí. Tak koukám na to, jak máme venku. Máme momentálně 15 stupňů Celsia v Praze, prostě strašná kosa, jak já říkám, mrzly mi palce u nohou. Jinak ve zbytku republiky máme kolem nějakých 16 až 18. Čekej, že převážně je všude zataženo s tím, že na Vysočině a v Libereckém kraji můžeš čekat i nějaký lehčí přehánky. Jinak dneska odpoledne by se měla teplota vyšplhat na závratných 20 stupňů Celsia, no prostě katastrofa, a lejt už bude teda finálně v podstatě v celé republice. No tak držme si palce, ty bláho, a pláštěnky na sebe. Rádio Spin.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Pokud dneska zahrajeme mezi 6 ráno a

0: Praze.
1: A bystrý Spinner ví, že nám teď zahrál Pitbull. Pitbull, který ho můžeš slyšet už tuhle neděli, protože Radio Spin pro tebe má lístky. No tak co, dovolá se někdo? Už někdo vytáčí to číslo 210 32 30 30? Ne, ale vážně, já se ptám, protože ještě před chvilkou mi tady zvonil telefon, ale úplně nezastavitelně. No, konečně, máme tady, a konečně spinneři, dovolávají se. Máme tady spinnera prvního, ahoj, slyšíme se?
2: Ahoj, Vicky, tady.
1: Čau, čau, Rudo. Prosím tě.
2: No tak první.
1: Jo, jsi no. První, takže zatím nic, ale dík, čau. Tak máme tady dalšího spinnera, čau, kdo volá, ahoj.
3: Čau, Adam.
1: Čau, Adame, ty bláho, seš druhej, těsně vedle, no, nevadí, tak příště, teda. Čau. No a máme tady třetího spinnera, Radio Spin, ahoj, kdo volá.
4: Čau, Štrudl.
1: Čau, Štrudle, jo. Štrudle, představ si, tak takhle se budeš radovat normálně, až zazní ten správný song. Normálně
4: je mi to jasný.
1: Bohužel prostě, ale víš co, takže správně to má být potom Hotel Room Service, ale díky i tak, že jsi zavolal, Pitbull to rozhodně byl, to jsme trefili. No tak jasný, příště, jasný. Zatím ještě dál poslouchat, ale díky moc a zatím,
4: dobrý,
1: ahoj.
4: Čau.
1: Čau. No tak díky všem spinnerům, kdo teďka zavolali, prosím tě, poslouchej dál pořádně, pozorně, protože dneska se hraje o lístky právě na ten nedělní koncert a myslím si, že tam rozhodně chceš být, jo, ty lístky v podstatě už nejsou, takže tohle je obrovská šance, tak hlavně, ať ti to neunikne, protože až zazní Hotel Room Service, tak třetí, kdo se dovolal, no tak ten samozřejmě získá lístky a bude mít pořádnou show, tak let's go, Radio Spin.

0: Weekend Talk.
1: Jako to jsem já. Mm-hmm. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Mm-hmm. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Legendární vrznutí židlí, mm-hmm. kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat. A Máňa to tam zakomponoval. A pak ještě jako Viče napadlo, a což mě jako pomohlo hodně na flow switch, že on prostě vzal žičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. Uh-huh. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow.
2: Maniak svým novým projektem přepsal dějiny rapu. V živém streamu vydal svoje aktuální album. Dneska večer to kompletně probereme ve Spin Talku. Těší se na tebe Maniak a Roman Jakub.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky, tady s tebou triky na přání. No a já už tady mám dalšího spinera.
2: Ahoj, ahoj, tady Martin. Já bych tě poprosil pro svého tajného milence na Medvědí jezero zahrát Biggieho Party and Bullshit.
1: Oh, Martine, brum, brum, brum. Láska nám tady evidentně brumlá někde u jezera. Tak úplná paráda, dobře, tak zdravím tebe i tvého tajného milence. No a zároveň vám přeju, abyste chytili nějakého pořádného solo kapra, protože kluci jsou totiž na rybách. Tak pánové, ať něco pořádného ulovíte. No a já už k tomu pouštím Notorious B.I.G. Jdeme na to, díky moc, ahoj, Radio Spin.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: Ranní spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání a mě už se tady dovolal Štrůdl. Jo.
1: Čau, Štrůdle. Vicky, čau,
0: jo, tak Štrůdle, my si tě pamatujeme, že jo, to bylo vlastně v téhle hoďce. Dovolal jsi se jako třetí na lístky pro Pitbulla, ale na jiný song. Takže
1: no,
0: bylo to těsný. No a jak se to stalo, prosím tě?
1: No, já jsem akorát, máme pozdíčku, sedl jsem do auta, tak jsem přistěl rádio, najednou všichni volali, jak jsem taky zavolal, no.
0: To jasně, to je prostě ta davová psychoza a ono samozřejmě vlastně lepší takhle hned zavolat, víš co, než potom litovat toho, že třeba to byl ten výherní song, víš co.
1: Jasný, no,
0: lepší
1: ale
0: to zkusit.
1: Jako, byl jsem třetí, víš.
0: Byl jsi třetí, hele, ty už máš natrénováno. Pozor, všichni spineři, Štrůdl už ví, jak na to. Takže až zazní hotel Service Room, tak už bude vědět, takže bacha,
1: tak
0: bacha.
1: Třeba budu u rádia, až zrovna zazní.
0: No, to já ti přeju moc, tak rozhodně buď, jak jsem říkala, vem si to sebou i na záchod. A ty jsi říkal, že plánujete vzít nějaký velký bedny na staveniště, ne? Ať to slyšejí všichni hezky. Já s tím počítám.
1: No, bylo by to dobrý tady na stavbu.
0: OK, Štrudle, tak prosím tě, vy si tam dáte teď takový pořádný rave, bych řekla, protože co jsi vybral za track?
1: Hele, kontrafakt, jsi za namotal.
0: Jsi za namotal. Takový hezky tematický, cením, hele. Tak dobře, tak dáváme kontrafakt, jsi za namotal. A pro koho?
1: No, prostě pro všechny, kdo zrovna poslouchají Rádio Spin a hlavně tobě do studia.
0: Díky moc, Štrůdle, hele. Měj se krásně, hezký den a jdu ti to
1: tak
0: zahrát.
1: Tak jo, taky.
0: Čau.
1: Čau.
0: Rádio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin
4: a komunikátor s Vicky.

0: vzadu ní bejt.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě taky komunikátor, to znamená, že tady hraju tracky podle tebe. Tak rozhodně neváhej a zavolej si taky o ten svůj, jo? 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, takhle je to jednoduchý. No tak se těším, co tady zase rozbalíme v příští hoďce. No a teď už ti dám počasí, ať se podíváme, jak máme venku. Tak prosím tě, rosnička Vicky zasahuje opět a znova. 15 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky 15 až 18 stupňů, dejme tomu, většinově zataženo. Dneska odpoledne bude pršet, a to v podstatě v celé republice, a bude kolem nějakých těch 20 stupňů. No a abychom se mohli trošičku naštvat, tak například na Sicílii je momentálně v podstatě jasno a 30 stupňů Celsia. Je, já bych chtěla Itálii.
2: Spin Radio.
3: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
4: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
3: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
4: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy

0: Bottom line, no matter what, face everything and rise.
1: Radio Spin, Pitbull v Praze.
2: Je to tak, Pitbull v Praze. No a my tady soutěžíme o lístky na ten jeho velký koncert, který proběhne už tuhle neděli. No takže prvního volajícího, to už jsme vzali. No a teď tady máme druhýho volajícího. Kdo to je? Haló?
3: Haló, haló, nehrál Pitbull, seběhl jsem z kanceláře, kdo pak dneska vyhraje lístky, kdo pak dneska vyhraje lístky, to skoro vypadá, že Roman si odnáší lístky.
2: Romane, seš to ty, ale bohužel seš jako druhej, takže zatím nic, ale mám tady třetího na drátě, tak mu dáme šanci, jo, tak jo. Haló, haló, kdo tam, ahoj.
4: Dobrý den, tady Michal Krnáč.
3: Udělejte bordel pro Michala, jo. Akorát, že jsi to nacvičil teďka, no.
2: Tak bohužel, hele.
3: Protože to nebyl výherní song.
2: Ale jmenuje se, prosím tě, I believe that we will win, což znamená, já věřím, že my vyhrajeme, takže to si věřil i ty, já ti věřila taky, ale není to ten song, no.
3: Hele, výherní song je Hotel Room Service, takže pořádně poslouchej.
4: Ajajajajaj,
3: ale zase budeš mít štěstí v lásce, víš co.
2: To je krásný.
3: Tak čau.
2: Hele, tak jo, zatím čau a poslouchej dál.
4: Tak děkuju, mějte se, ahoj.
2: Jasný, ahoj. Hele, tak ten výherní song je stále před náma, víš co, takže dobrý,
3: jo,
2: ne, Romane?
3: Tak já se běhnu ještě jednou z kanceláře.
2: Ještě se běhneš, dobře, tak pozor, Roman tady s váma taky soutěží, je to opravdu závod s časem, Roman běhá rychle, kdo ví, běhá prostě po stromovce, vžum, vžum, vžum, vžum, a už je tady skoro na Pitbullovi v neděli. Tak jo, posloucháme dál, takže Hotel Room Service, jo?
3: Je to tak.
2: Tak jo, Radio Spin. Ouais, gros.

Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Pokud dneska zahrajeme mezi 6 ráno

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Je to tak, Vicky tady s tebou a i v mobilní apce jsou přání, co by si spinneři chtěli nechat zahrát. No a já už tady mám vzkaz od Adama.
2: Bylo, mám dotaz, jestli byste nemohli zahrát KSN pro mýho kámoše z Denduse v Painstalu. Jedeme zrovna ze železnice, tak na lepší cestu.
1: No jasně, Adame z Dendo, mám pro vás oficiální odpověď. Samozřejmě, že KSN mám, no a řekli jste KSN, takže počítám, že nehraju Pintlich Remix, ale pěkně ten Origoš Origoš. Tak jdeme na to, užívejme a šťastnou cestu ze železnice. Tyjo, to je bezvaný, hele, já jsem takovej šotouš, takže let's go, jdeme na to, Radio Spin. Sensei.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je v Ostravě, a to v ulici Plzeňská. No a potom taky v Českých Budějovicích, a to v ulici Generála Píky a taky v ulici Okružní, tak bacha na to. Když koukám na dálnice, tak tady to vypadá, že jsme momentálně bez nehody, takže jen tak dál. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady to vypadá, že máme hlavně šťouchačky, a to v centru. Čekají tady rozhodně zdržení na Wilsonově, to je 7 minut navíc. No a potom koukám, že tady ulice k Barandovu, vlastně směrem z centra, tak ta je taky zasekaná nějakých 7 minut tady je. No a Pražský okruh tady dokonce v obou dvou směrech, koukám prostě v okolí D5, tak tady čekají nějakých 11 minut, takže směrem na D7 i směrem na D1 v obou dvou směrech totálně zasekaný. Nevím, co se tam děje. Každopádně pokud to víš ty, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: Yeah. Markus Rác. Pro rádio Spin.

0: tady s tebou další tracky na přání. No a já už tady mám jeden vzkaz, a to od maminky Pavly.
1: Ráda bych se nechala zahrát písničku od Snoop Dogga pro mého syna Lukáše, že na něj myslím, vzpomínám a mám ho ráda. Děkuji.
0: To je moc hezký vzkaz. Takže Lukáši, doufám, že si svoji maminku slyšel. No a Snoop Dogga jsme vybrali takovýho novějšího, takže z roku 2022 Coming Back, tak užívej. Ahoj, Radio Spin. Yes, sir.

Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma už poslední hoďka komunikátorů, to znamená poslední hoďka, kdy hraju podle tebe, tak rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Hele, těším se, co si tady spolu ještě pustíme na tu společnou poslední hodinku. No a teď už si řekneme, co bude za počásko. Tak schválně, co se nám změnilo, rosnička Vicky opět zasahuje, tak... Prosím tě, podívala jsem se tady, norové radí a řekli mi, že v Praze je 16 stupňů Celsia a převážně zataženo. Ve zbytku republiky máme kolem nějakých 13 až 15 stupňů Celsia. Dneska odpoledne bude lejt jako z konve, takže budeš mít zalitou zahrádku a to se počítá. A bude kolem nějakých 20 stupňů Celsia. Když se podíváme na zítřek, tak pátek už vypadá trochu slibněji, takže tam čekej nějaký jako polojasno, místy mráček, někde možná trošičku sprchne, každopádně můžeme doufat, že sobota, neděle vypadá v celku v pohodě, takže kdo se třeba chystá na vodu, tak může směle vyrazit a vypadá to, že snad do těch řek už moc víc nenaprší a že vody budou klidné, budeme doufat.

0: Spin. Vicky tady s tebou, právě před chvilkou si slyšel One More Time, We're Gonna Celebrate, no a u těch oslav ještě spolu zůstaneme, protože tady mám vzkaz od tety Jany.
1: Ahoj, tady Jana. Já bych chtěla nechat zahrát Klementince, mojí neteřince, která dneska slaví narozeniny, a chtěla bych jí nechat zahrát písničku New York, New York, protože ji mám strašně ráda, jak tu písničku, tak moji neteřinku Klementinku. A přeji všechno nejlepší k narozeninám. Děkuju.
0: Hodně štěstí, milá Klementinko. Hodně štěstí, zdraví. No tak všechno nejkrásnější. Já samozřejmě se přidávám ke gratulacím. Teto, tohle to bylo fakt krásné přání. No a samozřejmě, tohle je vždycky velký den, tak doufám, že si dáš pořádného velkého kusa dortu, Klementinko, a že pozveš právě i svoji tetu Janičku. No a já už tady k tomu mám teďkon Empire State of Mind. New York! Jdeme si to pořádně rozbalit tady ve velkým. Tvůj narozeninový dárek, Klementinko. Radio Spin.

Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Pokud dneska zahrajeme mezi 6 ráno a

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a teď už samozřejmě na drátě dva spineři, Franta, Láďa, čau kucí.
2: Ahoj.
1: Ahoj pánové, tak prosím vás, kde jste, co se děje teďka?
2: No, teďka jedeme.
3: Po pěšině klid.
1: Po pěšině v pohodě.
2: Jo.
1: A kam míříte?
3: Výkon za Prahu 8.
1: Fakt? A co tam?
3: Ověřovat nějaký, propustili.
1: Jo takhle, já jsem si říkala, že třeba na oběd nebo tak, a teď jsem chtěla říct, že zrovna tam o žádný dobrý hospodě nevím. Že to bych doporučovala někam jinam. Jo, oběd bude doma, to už stíháte.
2: Dneska jo.
1: No, tak to je dobrý, takže končíte brzo.
2: Jo.
1: Dobře. No a co, pánové, posloucháte vlastně třeba právě toho Pitbulla?
2: Taky.
1: Taky. No tak v tom případě doufám, že dneska budete poslouchat celý den úplně uši na šťopkách, bych řekla, aby vás neminul ten song, že jo? Hotel Room Service. No dneska je soutěž. Musíte poslouchat, protože když uslyšíte Hotel Room Service, tak třetí, kdo se dovolá, tak dostane lístky na nedělní koncert.
2: A když ti opravíme pojď doma, tak nám ty dva lístky daruješ, ne?
1: Že to... jo, jasně. Tak to by si každý přál, aby to takhle fungovalo, že jo? Ne, kluci, domluvíme se po éteru, jo? Haha. Mrk. Hej, víš co? Co si tyko necháte zahrát? Teď to teda Pitbull nebude, abychom nemátli ostatní posluchače, tak co to bude?
2: Ale bude to Bobby Boy.
1: OK, a co od něj?
2: To je jedno, ne?
1: To je jedno, to je ono.
2: To je ono.
1: Ne, to je jedno. To je ono. Ne, tak to je ona, to je ta pravá. Tak jo, pánové, pro vás to pouštím, abyste dobře dorazili. Pro koho hrajete vy?
2: Hele, dáme to všem, ať to nějak netaháme se duši.
1: Tak jo, tak pro všechny. Tak mějte se krásně. Čau, Franto, čau, Láďo.
2: Ahoj.
1: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, nehoda je v Olomouci v ulici Dobrovského. Dál mířím na dálnice, tady je nehoda na D5 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Je to v okolí Nučic, bacha na to. No a kreš je taky na D7 a to na 22. kilometru ve směru do Prahy, a to v okolí Tuchoměřic. Teď už jsem v samotné Praze, tady je to teď docela Armagedon, přesně jak říkal Vladimír. Tak prosím tě, kreš je v ulici Poděbradská směrem na Hloubětín, je tady v sobě nákladák a osobní vozidlo. No a pozor, koukám tady na to, na Novopatský je taky kreš, takže tam čekej zdržení. Každopádně teď mi tady řidiči hlásí ve velkém taky zpoždění, ale v úplném centru Prahy. Petře?
1: A všichni, tady Petr, vy co pojedete do centra na Národní, vyhněte se tomu, je to jedno velký parkoviště. Oni tam vlastně na Národní vytrhali koleje a je to tam zavřený a je to všechno nějak tomu. Vedou těma bočníma ulicema, je to šílený, já už jsem tady půl hodiny a nemůžu se dostat pryč. Tak se mějte, čau.
0: A já i Petře, pevný nervy, teda můžu dosvědčit, že opravdu koleje teďko na Národce nejsou, takže všechny auta to musí objíždět, most Legií by měl být taky uzavřený, takže tě to vážně bude vést všemi možnými i nemožnými uličkami. Mám tady ještě jednoho spinera, a to Michala, který mi dokonce poslal fotku, že to vypadá, že je to strašně zasekaný. Potom taky ještě v ulici vlastně Rumunská, Sokolská, Ječná, celý to tam svítí červeně. No a potom hodně taky na Masarykově nábřeží, Smetanově nábřeží, na Perštině, tady všude ti to svítí rudě, takže bacha na to, pokud můžeš, tak se tomu úplně vyhni. Jak řekl Petr, kdybych věděl, poslal jsem mu kurýry na motorce, tak kdo může, pošlete tam motorku, protože tohle na auto není. Díky moc, tohle to je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, rozhodně neváhej a taky dávej vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Ranní spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a věř tomu nebo ne, mně se dovolal člověk.
2: Volá člověk a dávám to pro Jachy mám košku BBL od Patrika. Má narosky.
1: What? No tak to samozřejmě Jachyme. Hodně štěstí, milý Jachyme. Hodně štěstí, zdraví. Tak to je úplná paráda, to se teda připojuju ke gratulacím i tady s člověkem. Prosím tě, 13. narozeniny jsou krásný, takže užívej, prosím tě. Doufám, že dneska taky dostaneš nějakýho velkýho kus dorta. Už slavíte vlastně společně s Klementínkou, tak dneska koukám, že to je takovej narozeninovej den, tak pořádně užívej, tohle je taky tvůj narozeninovej song. Ode mě, od člověka a taky od všech. Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a taky už Jirka, čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Tak Jirko, prosím tě, my tady dneska soutěžíme už od rána, je to napínavý, jak trenky.
1: Je mi to jasný.
0: Jak kšandy, úplně se to tady natahuje. Normálně Spineři jako vždycky zavolají prostě, ale zatím tak jako cvičně. Všichni si to trénujou.
1: Ještě to neproběhlo, jo?
0: Ještě to neproběhlo. Teda takhle, už nám jednou zahrál hotel room service, ale musí zahrát, že jo, po druhý.
1: Jasně, jasně.
0: No a u mě to nebylo.
1: Takže na ten se ještě čeká teda.
0: Takže ano, čeká
1: dobře,
0: se
1: dobře,
0: na to.
1: Dobře, dobře.
0: Jirko, seš v očekávání.
1: Jsem v očekávání. Mám z toho úplně napnutou plešku, jak by řekl Pitbull.
0: Já, ale Jirka plešku nemá, jo. To je jenom tak jako, aby se řekl, ale kdyby jsi šel na ten koncert, vzal by si na sebe tu syntetickou, tu punčochu.
1: No jasně.
0: Punčochu na hlavu a vyrážíš.
1: Jenom by se báli, že než bych tam dojel prostě na ten koncert, ano, že by mě někde zabásli, protože si mysleli, že jdu vykrást banku.
0: Jo, já jsem si taky říkala, přesně, to by bylo výborný. Jako říkala jsem si, že bych taky asi do toho šla. Já bych si dala koupací čepici na hlavu možná.
1: No a nebo pak je jako výzva, jako fakt jako nemít umělou plešku, ale prostě jako jí tam střihnout natvrdo.
0: Ty bláho, prostě dneska to opravdu doslovně střihnout natvrdo a v neděli být připravený. Ty bláho. Takže ty barbershopy budou teď úplně narvaný.
1: Já myslím, že ty se budou jako
0: pro... Na Jirkovo doporučení.
1: Ale zase na druhou stranu, jako jestli chcete ušetřit za barbera, myslím, že plešku zvládnete i doma.
0: No tak dobře, ale tak jsem zvědavá, jestli se ten trend osvědčí, jestli zítra půjdu do práce, jo.
1: Tak jestli mezi váma je nějaký spinner, který už se takhle plešatí a ano, chystá se na pitbula, tak mi pošlete třeba fotku.
0: Ježiš, to je super, jo, pošlete Jirkovi fotku a třeba se to dostane i na Radio Spin, ne na Instač.
1: Jo, no jasně, já to tady ukážu domovi, ten bude mít radost aspoň.
0: He, to je skvělý.
1: Že v tom není sám.
0: Že budeme mít prostě tady takovou plešatou party. To bude...
1: Tak.
0: Tak jo, tak já si myslím, že teď jsme všechny napli a všichni se těšejí a doufají, že vyhrajou ty lístky právě na toho pitbula nedělního, právě oni. Účes je snad vyřešený a brejle, to je jasnočka.
1: Brejle, jasně, a knírek.
0: A knírek. Tak dobrý, já na něm pracuju, tak...
1: Tak dámy můžou nalepit, ale pánové, bych jako to viděl, aby to fakt střihli.
0: Naopak, ne, to nesmíš prostě, už s tím nic dělat do neděle.
1: Jo, to je pravda.
0: No. Jo, anebo speciálně rozumím.
1: Prostě střihnou všechno okolo, kromě toho knírku.
0: Rozumím. No tak to už je prostě taková... To už je ta pánská záležitost, tak já jsem zvědavá na ten výsledek. Každopádně, teďkom bude Spin Extra s Jirkou. Jirko, na co se můžeme těšit?
1: My se podíváme za Travisem Scottem, protože ten krom toho, že oznámil nový album, tak taky ho asi nadchla Odyssea, ve který teď hrál.
0: Ano.
1: A chystá se natáčet vlastní filmy.
0: No way, takže máme tady dalšího novýho filmaře.
1: Bude to další Nolan, Christopher.
0: Ty bláho, vizionář, hezký, tak to se líbí. Líbí, těším se, co se z toho vyvrbí teda. No a teďkon si řekneme, jaký je počasí. Tak, schválně, jestli budou Travisovi hvězdy přát, záleží na tom, jestli bude modré nebe. No tak myslím si, že se rozsvítí asi až o pár dní později, to nevadí, Travis si počká, když tak dva dny. No protože teď máme zataženo, jo, 16 stupňů Celsia, ve zbytku republiky až kolem 18, odpoledne by mělo pršet, takže bacha na to, vypadá to, že jenom jich bude ušetřen a úplnej západ cíp tam, jo, takže kdo je v Karlovarském, tak se má, v Plzeňskej taky, jeho Českej taky dobrý, no a zbytek tam bude průtrž.
1: No tak snad se to vyprší teď, ať v neděli je na toho pitbula hezky jasno.
0: No to já taky doufám, no, vypadá to, že zítra totiž už bude o něco líp, bude kolem nějakých 24 stupňů a můžeme čekat převážně jasno, no a sobota a neděle, tak tam už to vypadá celku hezky. Jo, tam už by nemělo pršet, takže
1: paráda.
0: Máme se na co těšit a hlavně největší sluníčko je samozřejmě náš pitbull. No tak ať vyhraje ten, chtěla jsem říct, nejlepší spinner, ten, který se dovolá jako třetí. Poslouchej pozorně, měj se krásně, držím palce a budu se těšit zase zítra. Ahoj! Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. psanocaves.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Radio Spin. Dash Double. Radio Spin.
3: vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin jde s DABou.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Přeju ti příjemný čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám u pořadu Spin Extra. Dneska máme 23. července, čtvrtek, svátek slaví Libor, takže všem Liborům přeju jenom to nejlepší. Jak už jsem tady pár minut dozadu říkal, dneska se podíváme za Travisem Scottem, který s jeho labelem tak trochu teď chce fušovat do filmu, ale slibuje taky seriály a zkrátka to, že se víc pověnuje taky tomuhle průmyslu, takže o tom si řekneme trochu víc. Čeká nás taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde zase budeš hledat, co by mohlo spojovat 3 jména, který pro tebe budu mít připravený. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Čtvrteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Pokud dneska zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

0: Praze.
1: Celý dnešek tady soutěžíme o lístky na Pitbulla, který už tuhle neděli vystoupí v pražských Letňanech. Mně už tady bliká linka, takže já rovnou beru prvního volajícího. Halo, halo, kdo se mi dovolal?
2: Halo.
1: Halo, voláš mi, jak ti můžu pomoct?
2: Já myslel, že je ten Pitbull.
1: Pitbull byl, ale seš první volající, bohužel, já se musím přesunout dál. Halo, halo, koho mám na drátě teď, kdo se mi dovolal?
3: Míška Bernátová, dobrý den.
1: Ahoj, tak bohužel i pro tebe mám špatnou zprávu, druhá volající, já musím prostě dál. Takže halo, halo, koho mám na drátě, kdo se mi dovolal?
4: Čau, čau, tady Tomáš a chci lístky na Pitbulla.
1: Čau Tomáši, víš, jakou skladbu od Pitbulla tady dneska hledáme v soutěži?
4: Tak to netuším.
1: Je to Hotel Room Service, teď nám ale zahrál Don't Stop the Party, takže bohužel teď lístky ještě nejsou. Tak si z toho hezky vyzkoušel, lístky zatím ještě tady a stále výherní pecka ještě v éteru. Tak už je na stopkách, může to přijít naprosto kdykoliv.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na D1, tady si postojíš při příjezdu do Brna, je to tady zasekaný už od 175. kiláku. Na D8 vidím u 26. kilometru zdržení, a to obousměrný. Na D11 si pak postojíš při příjezdu do Prahy, no a stejně tak před Prahou to stojí i na D5. Regiony aktuálně jedou bez problémů. Když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš v Kbelský ulici, kde se to štosuje obousměrně, Dobřížská ulice směrem na Barandák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady se to štosuje. Lehký zdržení vidím taky v okolí Kulaťáku v Dejvicích. No a postojíš si taky v Sokolský ulici, takže jezdi hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Československý underground.
2: Pusť to tam, kámo.

0: něčem tenhle beat.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Byl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blíž.

0: Po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru hodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. No a tam už mám zprávu od Davida.
1: Čau Jirko, tady David, zahraj mi tam prosím tě od Ega, Žije melen ráz, díky, čau.
0: Letní pecka od Ega a Roberta Buriana samozřejmě venku, tak se nám to počasí teda trochu zkazilo, ale třeba nám tenhle track trochu toho tepla přinese aspoň takhle přes éter.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme ve čtvrtečním Spin Extra. Dneska máme 23. července, svátek slaví Libor, takže všem Liborům přeju jenom to nejlepší. Já tady připomínám, že i dál soutěžíme o lístky na Pitbulla, které vystoupí už tuhle neděli v pražských Letňanech. Stále tady ty lístky ještě někde v éteru lítají, takže už je na stopkách, hledej výherní song, buď třetí volající a ulov lístky na Pitbulla. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Za moment se podíváme na Travise Scotta a na jeho ambici, jak se z muzikanta stát filmařem. Ještě předtím se ale taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Je tam teda pod mrakem. Zítra tak tady maxima vidím na 23 stupních a tam už by to mělo být úplně bez dešťů.
1: Mládí jsem si říkal, že mý město spí, nikdo nevidí ty příběhy, co prostupujou zdí. Odrážíš se od lidí, občas zlejch, občas nevinných, duše města té v dlaních jako sníh. Když jsem jim devím, že sever pulzuje mi tělem, jak se vrátím, vidím známý hazardovat s fetem. Neschopný ho opustit, neschopný se proměnit, potáhnou šit, zavřelo čestný, že bude.

Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Pokud dneska zahrajeme mezi 6 ráno a

0: Bottom line, no matter what, face everything and rise.
1: Radio Spin, Pitbull v Praze.
2: Celý dnešek tady soutěžíme o lístky na Pitbulla, který vystoupí teda už tuhle neděli v pražských Letňanech. No a já teď už tady do éteru budu brát hned třetího volajícího, kterýho tady mám na drátě, takže rovnou třetí volající, který teď tady bude, tak okamžitě sem. Já už ho tady mám. Halo, kdo se mi dovolal?
3: Ahoj, tady je Radek.
2: Čau Radku. Radku, pověs mi, seš velký fanoušek Pitbulla?
3: No vůbec, ale ta atmosféra mě určitě popoví, to jako jdeme sebou.
2: Kdyby si měl předvést zvukem, jak velkou radost by si měl, kdyby si tyhle lístky vyhrál, můžeš to pro nás udělat?
3: No určitě.
2: Tak pojď na to.
3: No bomba, super, bomba!
2: Líbí se mi, jak ses i vycenzuroval. Bohužel, ale teď ještě soutěžní song nezazněl. Byl to jiný song, my tady připomínám, hledáme Hotel Room Service, takže bohužel lístky si tady ještě zatím nechám pro sebe. A stále ještě poslouchejte Uši na stopkách, protože stále tady ten výherní song někde lítá.
3: Tak díky.
2: Já taky díky a ještě zkoušej Uši na stopkách.
3: Čus,
2: Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40.

0: deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilováš čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Spin
1: Talk. Jako, ne, to jsem já. To jsem já. Mm-hmm. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Mm-hmm. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melody. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Legendární vrznutí židlí. Mm-hmm. Kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat a Máňa to tam zakomponoval. A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch, že on prostě vzal žičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. Uh-huh. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow.
2: Maniak svým novým projektem přepsal dějiny rapu. V živém streamu vydal svoje aktuální album. Dneska večer to kompletně probereme ve Spin Talku. Těší se na tebe Maniak a Roman Jakub.

Posloucháš Radio Spin, je to přesně tej den, co do kin přišla Odyssea, film Christopha Nolana, velice očekávaný film. No a velkým takovým tahákem byl i Travis Scott, který teda už na začátku toho filmování se ohlásilo, že tam bude. No a Travis Scott se asi vzhlídnul tady v tom natáčení, zalíbilo se mu to, protože teď oznámil, že podepsal smlouvu s Paramountem a bude vlastně pod značkou Cactus Jack, což je jeho label, tak bude vyvíjet filmy, seriály a další kreativní projekty. Takže já sám jsem zvědavej, s čím Travis Scott přijde. Vy, co jste Odysseu viděli, tak za mě teda Travis Scott tam padnul úplně skvěle. Byly takový spekulace o tom, jestli jako tam není kvůli tomu, že je slavný a takový věci, ale dejme tomu, že se tam dostal samozřejmě kvůli tomu, že slavný je, ale ta jeho role tam opravdu padla jako zadek na prdel, se to říká, hrnec na prdel, teď nevím, už jsem se do toho zamotal. Každopádně jsem zvědavej na projekty od tady Travise Scotta. Zároveň Travis Scott s tímhle oznámením taky oznámil, že pracuje na novém albu, takže nemusíme se bát, i nový hudby se dočkáme. Radio Spin!

Rychlá doprava na rádiu Spin, D7 aktuálně zlobí, a to u 10. kilometru. Postojíš si tady ve směru na Louny, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1, tady se to od 27. kilometru začíná štosovat ve směru na Prahu. Postojíš si taky na D4, 24. kilometr směrem na Příbram, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a v neposlední řadě bacha taky na D11, 52. kilometr směrem na Hradec Králové, i tady si postojíš. Regiony tak ty i dál jedou v pohodě, mrkneme teda i na silnice v Praze, tady se štosuje jižní spojka, a to ve směru na Barandák, potom i celá Dobřížská směrem na Strahovský tunel hlásí taky štosovačku, v Bubenečském tunelu si postojíš ve směru na Holešovičky, Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jenom jeden crash, a to ve Vodstářově ulici, takže hlavně opatrně. Jestli máš ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky libereckých, budějovických, plzeňských, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automotospin.

0: podle tebe.
1: Na Rádiu Spin i dál hraju přesně podle tebe. Teď už tady mám na drátě Filipa. Čau, Filipe.
2: Ahoj.
1: Tak Filipe, co zahrajeme?
2: Sviště na golfovém hřiště od Chaos.
1: Je to tak, jeden Chaos, já už to tady mám ready. Budeme to někomu special posílat?
2: Asi mýmu tátovi, protože mám dneska narozky.
1: Tak v tom případě všechno nejlepší. Já přeju taťkovi samozřejmě a jedný Chaos a Sviště mu samozřejmě posílám. Díky moc, Filipe, za tenhle banger a měj se hezky. Čau.
2: Čau.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Rádio Spin.
1: Co? Ty král, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jemna, ty vole.
1: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
2: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
1: Cože?
4: Já ani nevím.

0: Přeju ti příjemný čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve Spin Extra. Za pár minut se podíváme na další Nobodyho Edict party, která už je potvrzená, takže víc si řekneme za pár minutek. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí 19 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Aktuálně teda je stále pod mrakem, taky východ naší země, tam aktuálně počítej s přeháňkama. Zítra už by to mělo být úplně bez dešťů, maxima se vyšplhají na 23, co se pak víkendu týče, tak tam se nám to opravdu hodně oteplí. Sobota 29, neděle 31 stupňů.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: jsme Radio Spin. Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
1: And I'm like, na, na, na, na, na, na, na, na, don't touch.

Posloucháš Radio Spin, Nobody Listen oznámil další edikt. Opět to proběhne na Štvanici, velká party, která je vždycky zdarma, takže se tam rozhodně můžeš dostat, ale kdo dřív přijde, ten dřív mele. Samozřejmě kapacita Štvanice není neomezená, takže opravdu dej si bacha na to, abys tam byl s předstihem. Když jsem tam byl minulý rok, tak vlastně už se tam nedalo přes tu frontu ani dostat, co tam bylo lidí, stálo to až skoro k hlavní, takže fakt jako brutální. Bude to 8. srpna, to znamená za 2 týdny v sobotu. No, kdyby si to chtěl pojistit, že se tam dostaneš, tak dají se koupit i VIP lístky, stojí nějakých 700 necelých. Máš tam zajištěný vstup teda bez čekání, máš tam hlavně ten vstup zajištěný, že tě tam opravdu pustěj, máš tam sezení nebo i stání, to už si můžeš vybrat, takže můžeš si to i zaplatit a mít jistotu, že tam budeš, ale samozřejmě zdarma se tam dá taky dostat. Zatím není oznámený žádný host, to si vždycky Nobody nechává pro sebe, ale co jsem byl na posledních ediktech, tak předposlední edikt, který byl ještě na Stalinu, tak tam se objevila Anet X, to je pravda, ale objevil se tam taky Viktor Šín, což byla fakt jako super, super akce, super moment. Minulej rok tak tam byl Robin Zoot, takže já nepochybuju o tom, že i letos se na ediktu objeví nějaký z těchto hostů. Ještě jednou připomínám, 8. srpna v sobotu, kdyby si chtěl koupit VIP vstupenky a mít jistotu vstupu, tak můžeš vyrazit na Go Out Radio Spin. Just please. Yeah. Yeah.

Posloucháš Radio Spin, každý léto tady máme spoustu hudebních akcí, no a letos s jednou takovou přichází i Mike Traffic, je to akce s názvem After Work, no a Mike Traffic vlastně vezme spoustu hostů jako Orion, Double J, DJ Noir a spoustu dalších a objede s nima celou Českou republiku. Během těchto zastávek tak tam samozřejmě se můžeš těšit na DJský sety, ale na některé vybrané zastávky vybere Mike Traffic taky pop-up se svojí restaurací James & Co., která by the way letos slaví taky 10 let od svýho vzniku, takže na těch zastávkách si můžeš poslechnout super hudbu, na některých vybraných tak si taky budeš moct ochutnat super jídlo. Nejbližší zastávka, koukám, že je tady v Mělníku, ale podívaj se s Afterworkem taky do Příbramy, do Teplic, Karlových Varů, do Prahy, Rakovníka a spousta dalších zastávek, které tady jsou, na všechny můžeš mrknout na našem webu, opravdu Mike Traffic s tímhle Afterworkem pojede skoro do každého koutu naší země, takže je více než pravděpodobný, že se objeví i někde v tvojí blízkosti. Takže rozhodně čekni na stránkách celý rozpis, no a my už teď pokračujeme s hudbou. Rádio

0: Celý dnešek tady soutěžíme o lístky na Pitbulla, který vystoupí už tuhle neděli v pražských Letňanech. Mně už tady bliká linka, takže jdeme rovnou na to, koho mám na drátě. Halo, halo.
1: Čau, tady Hugo.
0: Čau, Hugo. Bohužel, první volající, je mi to líto, ale já musím jít dál. Takže bereme dalšího volajícího, tak to máme tady. Tak, koho tady máme? Halo, halo, kdo se mi dovolal?
1: Tam už někdo je.
0: Halo, halo, slyšíme se.
1: Ahoj, tady Ondra.
0: Čau, Ondro. Ondro, je mi to strašně líto. Bohužel, druhej volající, já musím dál. Koho máme na drátě? Halo, halo.
2: Ahoj, ahoj, tady Míra Horně.
0: Čau, Míro, prosím tě. Míro, dneska tady zazněla spousta tracků od Pitbulla, která tady byla dvakrát, ale žádný z těch tracků nebyl správně. Bylo to tentokrát už podle tebe jinak? Zazněl teď už správnej track?
2: Ano, správný track zazněl.
0: A máš pravdu, zazněl správný track a ty vyhráváš lístky na Pitbulla! Velká gratulace. Lístky to jsou dva, víš už koho vezmeš sebou?
2: Manželku vezmu sebou.
0: Manželku, tak to bude hezký. Ještě taková zajímavost, lidi na Pitbullu v koncertci často berou umělý plešky, tak máte v plánu si i vy vzít umělou plešku?
2: Mám připraveno, že si oholím hlavu.
0: Až takhle dokonce, no tak to pak chci fotku i tady k nám do aplikace, ať se můžeme podívat. Každopádně, já ti gratuluju, vydrž mi na drátě, já ti řeknu veškerý podrobnosti, no a my dál pokračujeme s hudbou. Super, rychlá díky. Doprava na rádiu Spin, ještě se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Vidím tady štosovačku na D8, kde si postojíš u 30. kilometru. Je to tady zasekaný obousměrně, dávej na tu určitě bacha. Bacha dávej i na D1, 180. kilometr ve směru na Brno. Hlásí taky zdržení, no a postojíš si taky při příjezdu do Prahy, a to na D5. Regiony aktuálně jdou bez problémů. Podíváme se rychle ještě na silnice v Praze. Vidím tady štosovačku v Belský ulici, kde si postojíš obousměrně, Štěrboholská spojka hlásí taky obousměrnou štosovačku, na jižní spojce si postojíš ve směru na Barandák a táhne se to dál taky přes celou Dobříšskou, Pražský okruh v okolí Řeporí i tady nějakou tu minutu navíc nabereš. I dál tady vidím jeden crash ve Vodstářově ulici, jinak ale jedeš v Cajku, takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
4: Sedím v Barceloně, páje unikóny, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
3: Vracím se zpátky k nám.

0: Jdeme na další vaše přání, takže nebudu to okecávat a jdeme si to rovnou poslechnout.
1: Čus Jiří, prosím tě, zahraj nám tam do salonu PAT, ať nám to rychle uteče. Díky moc.
0: Tak jo, ať vám to v salonu stříhá, ať to jde od ruky, teď tam asi budete mít nával, jak všichni budou připravovat ty plešky tady na pitbula. Každopádně i vy všichni ostatní, kteří ještě teď jste v práci, ať vám to utíká. Máme tady čtvrtek, malej pátek, víkend už je zase za rohem.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, Jirka za Majkem a taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Je to přesně týden, co do kin tady u nás přišla Odyssea s Travisem Scottem. No a teď jsem tady čet, že Travis Scott se mu to asi nějak zalíbilo a chce se vlastně, nebo už podepsal smlouvu s Paramountem a chystá vlastní filmy a seriály.
1: On se dokonce angažoval u Nolana, že tam s ním častokrát byl od celého natáčení, asi nějakých asi měsíc zhruba, a že fakt jako poslouchal Nolanové rady a že se tak jako zaučoval u Nolana. Na což myslím si, že není lepší režisér, do kterého se zaučovat, než je jako Christopher Nolan.
0: A myslíš si, že by teda Travis chtěl jít spíš tou cestou jako režie a být ten, co to vymýšlí, než ten, kdo jako tam hraje?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že by chtěl být spíš podle mě za tou kamerou. Aha. Tím, že se bavil tolik s Nolanem. Myslím si, že na tu hereckou kariéru asi už on nepotřebuje, ale myslím si, že chce, aby za ním něco zůstávalo. A dovedu si představit, že třeba pro takový Cactus Record, který je jeho vlastně a podepsal tu smlouvu s Paramountem, tak by třeba režíroval různý klipy. To si myslím, že by bylo super.
0: No jsem zvědavej, s čím vlastně přijde. Myslím si, že tohle jako má velký potenciál a jestli Travis Scott je do toho fakt jako zapálený, jak sám říkáš, od koho jiného se líp asi učit než od Nolana zrovna, tak by z toho fakt asi mohly vzniknout nějaký hezký věci.
1: Jsem na to zvědavej, protože Travis je opravdu jako umělec. Já vím, že se to moc nezdá, ale já jsem koukal na nějaký dokumenty, jak on pracuje, jak on tvoří tu hudbu a je to opravdu super. Tak věřím, že tohle to přenese i do toho tvoření těch filmů nebo seriálů.
0: No tak doufejme, jsem zvědavej, čeho se dočkáme. Vy, co jste ještě neviděli Odysseu, tak určitě na to zajděte, protože Travis tam je skvělej, je tam teda na chviličku.
1: A ty jsi to viděl?
0: Viděl jsem Odysseu.
1: A byl jsem v IMAXu?
0: Byl jsem v IMAXu, byl jsem dokonce i v IMAXu a chtěl bych jít znova, protože to bylo
1: spolu.
0: Fakt, jsem z toho byl jako unešený.
1: To bylo spolu.
0: Já jsem se do toho IMAXu dostal, mě se tady ptali i Spineři, protože ono je to furt vyprodaný.
1: No, no, no.
0: Já jsem tam byl sám a když jdeš sám, tak jako jedno místo někde většinou seženeš.
1: Okay.
0: Když chceš dvě, tak možná taky, ale ne vedle sebe asi. Protože jak jsme tady se bavili, že fakt jako jsem z celého světa jezdí lidi kvůli tomu, že tady máme ten IMAX.
1: No jasně, hele, je to super, tak půjdeme spolu, nějak
0: tak půjdeme spolu, dobře, tak máme domluveno. Ještě se podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí celý zbytek České republiky. Stále tam je pod mrakem, stále taky východ naší země aktuálně sužujou lehký přehánky. Co se zítřka týče, tak tam už by to mělo být bez dešťů a maxima se vyšplhají na 23 stupňů. O víkendu se nám to hodně oteplí, sobota 29 stupňů, neděle až 31 stupňů. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou a my se slyšíme zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které

0: Za 3 minuty, 4 hodiny, přesný čas na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej. Tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: South Suicide Queens.

0: What part of the game is this?
1: What's up? Dáváš chill na spinu, s tebou Šemára. Dneska svátek slaví Libor, tak Liborovi určitě nezapomeň popřát. Máme 23. července, čtvrtek. No a máme taky i dost nový hudby, protože vydával Smack One, Viktor Kál, nebo třeba taky Sergej B. A fanoušci mu to v komentářích začínají docela sežrat, hodně ho kritizujou, tak si poslechneme, jestli je to oprávněný. Blíží se nám taky Premča novýho Spidermana, nebo i další natáčení Deadpoola, a to už čtvrtý pokračování, takže dneska opravdu hodně novinek, tak se na to rovnou vrhneme, nebudeme to zdržovat. No a pokud chceš takhle při malém pátku si dát nějaký track na přání, volej sem ke mně do studia na 210 32 30 30, nebo můžeš poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin. S tebou Mára.

Posloucháš Čo na spinu, s tebou Mára a máme teďka poměrně dost nový hudby, takhle přes prázdniny a vydával třeba ostravský Sergej B, single Bonnie a Clyde, no a jdem si to pustit. Ne. Takový letní R&Bčko a zatím se to fanouškům teda moc nelíbí, tady třeba komentář Sergej, tohle se k tobě nehodí. Nebo nudný a nedá se to poslouchat. Tak uvidíme, jak s tím Sergej naloží, ale hele, za mě to špatný úplně není. Je to prostě nová flow, je to nějaký nový sound a to se vždycky pravidelným fanouškům moc nelíbí. Kdo nově vydával track, tak je taky Spec One s Jordanem Briskej, zpěvák, rapper z Croydonu na jihu Londýna s názvem Ruby. Tak tohle to je smekova část.

0: to už mám hozený v playlistu, to se mi moc líbí. No a do třetice je to Viktor Kál, 9 minut hudby a 3 tracky v sobě. Zároveň ale jenom jeden příběh, zavřený v jedné místnosti, únik a potom svoboda. To všechno v jednom klipu a nálada hudby, ta se dost mění, protože je tam část takováhle.
1: Přísahal na smrt svojí matky, že to ustojím. Přísahal jsem, že ty přísahy se nezlomí. Přísahy mý ubohý na hraně, komu ty.
0: Takovej typický Viktor Kál. Potom je další část.
1: Je

0: No a do třetice i tady ta část.
1: Krásný, já jsem zvláštní a ty jsi zvláštní, jak peněženky prázdný, jak lidi, co neumí být šťastný.
0: Tohle mi něco hází jako hrozně Mac Millera, nedokážu to úplně popsat. Ale dát do jednoho klipu tři různý tracky mi přijde jako skvělý nápad, zároveň to spojit jedním příběhem. Tak určitě na to mrkni, Bonnie a Clyde, Sergej, Smack One, Ruby a Viktor Karl, Bojím se být sám. To jsou tři nový pecky, které tady ten týden přistály na naší scéně. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici, poskakuje příjezd do Prahy po D5 a D8, zhruba na 10 minut. 10 minut taky na D11, 51. kilák směr Hradec, no a další zdržení čekají na D1, 20 minut kvůli nehodě na 163. směrem na Brno a dalších 20 těsně před Brnem, zhruba od 190. kiláku. Co se týká regionu, tak crash je na silnici číslo 3 směr Votice, je to 13 minut před Benešovem, když si jízdíš D1. V Liberci poskakuje 35, a to na 36., 25. a 19. kilometru směr Chrášťava a crash je potom ještě v Pardubicích. Na 37. těsně u Doubravky sjezd 36. Co se týká hlavního města, tak Nuselák a Vlzonka do Holešovic totálně zasekaná, tudy dneska neprojedeš. Počítej taky s tím, že se zdržíš na pražském okruhu 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzyň. No a poskakuje taky Povltavská a Novopatská směrem na Kbelskou. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, házej i fondu naší mobilní apky nebo volej naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin. Československý underground.

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Rádio Směn na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Posloucháš Rádio Spin, s tebou má rád 4:45 a to je úplně ideální track, nebo ideální čas na to si dát track na přání, který bude pro Jirku, který poslal voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
3: Zdravím všechny, jestli jdete takhle na přání, tak já poprosím Miluju mě nenávidět od Izomandiase, jestli to dneska ještě nehrálo. Přeju všem hlavně klidný cestování po silnicích, je to fakt katastrofa, ale jako každý den příjezd k letišti, katastrofa, všude provoz. Tady se mějte hezky, ať se všem daří, mějte krásný den a čau, i vy v rádiu.
2: Jo, tam jsem jel teďka nedávno v 5 hodin ráno a už to tam bylo docela děsivý, Jirko, takže vůbec ti nezávidím už takhle odpoledne. Každopádně Miluju mě nenávidět už tady zahrálo před chvilkou. Každopádně, já si pamatuju tvoji voiceovku z úterý, kdy jsi říkal, že si dáš klidně i něco staršího, takže jsem ti tady vybral i za Jackpota Pod vlivem. Za mě naprostá klasika, takže doufám, Jirko, že ti to nevadí, že naopak budeš spokojený. A pokud chceš taky track na přání, volej naše číslo nebo posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, svátek má dneska Libor, no a než si dáme rap DNA, tak se podíváme na novýho Spideyho, protože ten už se nám blíží, premiéra novýho dne odstartuje už 29. července, což je opravdu za chvilku, no a já po svý výplatě a nule na účtě si zhruba připadá nějak takhle.
1: To je konec. Už mi nezbylo nic, kromě Spidermana.
0: Přesně tak, já už čekám jenom na toho Spideyho a pak už budu spokojený. Fakt se na to těším, jsem zvědavý, jak celá trilogie dopadne, jestli se to uzavře, jestli to bude otevřený. Musíme si ještě chvilku počkat. No ale na co se taky ještě můžeme těšit, třeba krom nových Avengerů, taky vyšel nový trailer teďka, tak je nový Deadpool. No a zatím je ve výrobě. Ryan Reynolds řekl, že bude skvělej, že se na to těším. Už to bude čtvrtý pokračování, takže já doufám, že se s Deadpoolem bude držet furt takovej ten ikonický, suchej, drsnej humor, já ho mám extrémně moc rád a v Deadpoolovi mě fakt potěšil.
2: Počkat! Možná si říkáte, proč červený oblek? No, proto, aby mě padouši neviděli krvácet. Támhle ten chlap měl taky dobrý nápad, vzal si hnědý kalhoty.
0: Zbožňuju. Podíváme se ještě v rychlosti na počasí, aktuálně kolem nějakých 18 stupňů. Na východě republiky, a to hlavně v Ostravě, Frýdek, Valašské Meziříčí, tak tam je docela dost deště i nějaký bouřky. Do Prahy by teoreticky ještě něco přistát mělo kolem 8 hodiny, tak uvidíme zítra kolem 23, ale v sobotu už kolem 29 stupňů. S tebou Mára a za chvilku rap DNA.
3: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Rap DNA s tebou má rád Chill na Spinu a po 5. hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem pro tebe měl jenom 2 tóny a to ve 2 vteřinách. No to vlastně byla jenom vteřina. Jenom tyhle ty 2 tóny, ale ti stačily k tomu, aby si odhalil včerejší track a to byla Florida a jeho Right Round. Samozřejmě ještě s Kešou, na to nemůžeme zapomenout. No a dneska to bude asi trošku lehčí, protože dostaneš 5 sekund, ale dám ti jenom kytarový základ. Tak uvidíme, jestli ti to bude stačit, nebudu říkat, jestli to je ze zahraničí nebo tuzemský track. Jdem si to místo toho radši poslechnout. To je dnešní ukázka tady na Rádiu Spin. No, doufám, že ti to stačí, protože to budu hrát jenom jednou. Pokud netušíš, neboj, za chvilku přijdou i nápovědy.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: a Repo na Rádiu Spin.
1: Posloucháš Rádio Spin, s tebou má rád chill na Spinu a taky Rap DNA. No a dnešní sample zní takhle. To je zatím všechno, co jsem ti pustil, tak zkoušel to tady Jirka.
2: Čau, tady Jirka. Já myslím, že v té hádance to bude Kalín s Evo Farnou a tě klid.
1: Dobře, Jirko, tak si to jdem poslechnout. Jo, a mě to normálně překvapilo, protože Kalín, Eva Farná a tě klid to není, ale je to hodně podobný. Možná i nějaký společný jako základ, možná i tam bude, ale není to přesně ono, je to hodně podobný, takže Jirko, velký respekt za tenhle tip, to by mě ani nenapadlo. A tak abych Jirkovi a třeba i ostatním spinnerům pomohl s tím hledáním, tak dám ještě další ukázku. Na tracku je týpek z Pardubic a na featu třeba z Kazachstánu. No a track vyšel během covidu, tak věřím, že tyhle nápovědy už ti pomůžou.
0: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Bombára, přesně 17:30, to znamená, že si jdeme odhalit a rozlousknout dnešní sample, ten zní takhle. Opravdu luxus, jako kytarovej základ, jako melancholický, dovedu si to představit do nějakého intra, do nějaký kriminálky, to by se mi hodně líbilo. No a jdeme se podívat na odpovědi, tak zkoušel to tady třeba Alex.
1: A měl by to být Nintendo a hraješ si na co?
0: Hraješ si na co, Anet?
2: Myslím si, že to je Nintendo, hraješ si na co? Pete, Viktor Sheen.
0: Lukáš?
3: Ten sample je Nintendo a Viktor Sheen, hraješ si na co?
0: Lukáš, číslo 2.
4: Zdravíčko, tady Lukáš a já si myslím, že to je Nintendo a hraješ si na co? Není tam Viktor Sheen nebo někdo tak?
0: No a nejrychlejší byl dneska David.
5: No, čo, Máro, tady David. No, hele, hraješ si na co od Nicka, to podle mě bude. No jasně, to je s Viktorem Sheenem. Neříkej mi bracho, hraješ si na co?
0: Moc dobře víš, jak to bylo, hraješ si na co? Naprosto skvělá věc. Popravdě dlouho jsem tady ten track neznal, objevil jsem ho až relativně nedávno. A kdo tady ten track objevil, neřekl bych asi úplně nedávno, ale myslím si, že docela teďka čerstvě, tak byl taky David, ten mi to k tomu ještě takhle popsal.
5: To byla reálně první písnička, kterou jsem od Nintenda si kdy poslech, protože jsem úplně ho naprosto neuznával. Když jsem byl menší, že to poslouchají všichni okolo mě, tak to jako prostě byla první písnička, co jsem si asi poslechnul.
0: No, mega hustý, mám to takhle podobně s Izem, taky jsem si k němu musel najít cestu, když vydával Nevezmu tě z klubu domů, fakt se mi to nelíbilo, ale teďka jsem velký miláček Iza. Tak to byl Nintendo, Viktor Sheen, hraje si na co, to ti tady zahraje hnedka po dopravě, no a Rap DNA si dáme zase příští týden, tak díky, že jsi poslouchal. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme pohledem na dálnice, poskakuje příjezd do Prahy po D8, a to zhruba na 13 minut, taky D5, nic moc, tady kolem 5. No a kde si ještě počkáš, tak je D1 před Brnem, zhruba 20 minut od 175. kilometru. Co se týká regionu, tak nehoda se odklízí na silnici číslo 3 směrem na Votice, je to před Benešovem, čekáš tady kolem 5 minut, no a crash je v Pardubicích na silnici číslo 37. Co se týká hlavního města, tak tady je nehoda na Novopatský směrem k Belská, čtvrt hodiny od Černáku. Crash je taky ještě na jízdní spojce směrem Černák, u Krče, docela se to tady štosuje. Kde si ještě počkáš, tak je Vozovka a Nuselák směrem do Holešovic, taky počítej s 25 minutama na Pražském okruhu, 23. kilák směr D1, 15 minut na 15. kilometru směr Ruzyň a zasekanej taky k Barandovu, poskakuje taky Povltavská, Dobřízká směrem na Strahov a v Holešovičkách. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej naše číslo a ještě jsem si teďka všimnul čerstvý nehody. D1, 11. kilák, výjezd z Prahy, je to směrem na Brno, zavřený levej pruh, 3 borci v sobě a začíná se to reštosovat už na 10 minut. Tak na to bacha. Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou má rád 6:45 a za chvilku taky hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe tvoje oblíbené pecky na přání, tak nezapomínej posílat voiceovky, volej naše číslo, protože playlist se nám začíná krásně plnit. No a teďka budu hrát pro Radka.
1: Dollar Print nonstop pro Radečka.
0: No tak Radečkovi nezahrajou teda, omlouvám se, nonstop, protože tady tu oldschoolovku tady nemám, ale co jsem vybral jako náhradu a myslím si, že to je výborná věc, tak je Dollar Print Sergej M.

0: Bugs Bunny, Bugs Malone, pardon, zakončuje 5. hodinu. Máme čtvrtek, svátek dneska slaví Libor, no a teďka je poslední příležitost, protože začíná hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Takže pokud chceš slyšet svůj track na přání, posílej voiceovky, volej naše číslo, věřím, že se na tebe ještě dostane, i když playlist už se nám začíná pěkně plnit, a to třeba i díky Davidovi.
1: Tak já si dám nevíc, co jsem dělal z Vývod Smeka, jestli můžu, jestli ho tam žádný nemáš teďka.
0: Budu hrát taky Lukimu.
2: Tak Izomandia se Sara Rikas a Kupé se to jmenuje, z toho nového alba teď.
0: Z nového alba mám tady dost věcí, ale zrovna Kupéčko tady nějakým způsobem chybí, tak jsem vybral náhradu, a to Talk to Me, tam je taky Sara a Izo, tak doufám, Luky, že to je takhle v pořádku. A pro druhýho Lukáše...
1: Jo, tak hele, tak hoď mi tam něco odproti, vy.
0: Hele, já vždycky si tady naběhnu. Vosu, šoto, no, ne, já ten francouzský název nevyslovím, ale je to protivá. Vy asi už trošku tušíte, vy moudřejší, co by to mohlo být. Jaký další tracky budu potom hrát, to už je na tobě, tak posílej voiceovky a volej naše číslo. Mrkneme spolu ještě na počasí, to dneska bylo takový docela dost studený a bude studený i zítra, kolem 23 stupňů. Teďka vidím, že jsou nějaký na východ nějaký přánky, hlavně u Ostravy, v Setina, taky u Přerova, tak na to určitě bacha. Do Prahy už asi nic moc nedorazí, večer se ochladí na 12 a jak jsem říkal, zítra 23 a v sobotu 28. S tebou Mára, startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
3: Spin Radio.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu stačí

0: 0810 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Vypracám.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 5 minut po 6. čtvrtek, svátek dneska slaví Libor, no a jdeme si představit další trojici tracků tady, kterou budu hrát v hodině, kdy hraju jenom podle tebe, který můžeš objednávat buď to do naší mobilní apky, nebo na naše číslo. Danek.
1: Tady Danek, hele, Separa bych chtěl a OG, jasně, Peťovi, Krysákovi, do Vrbna a Luďovi.
0: No tak jo, tak zdravíme do Vrbna, budu hrát taky Alexovi.
2: Jackpota třeba. Versace vibe.
0: No, tak máš to mít, bratán, a ještě Ester.
3: Čau, Máro, tady Ester, zdravím tě a všechny spinnery. A dneska doufám, jste měli všichni lepší den jako já. A tak bych chtěla zahrát nějakýho Kulkýta, jestli tam najdeš. Cokoliv. Díky. Čau.
0: Tak Kulkýta jsem našel, máš tady I Wanna Play, protože třeba něco si jít zahrát, jak si odpočinout, Ester, to by ti možná pomohlo, protože věřím, že, jak jsi říkala včera, reklamace, že už to musí být čílený. Tak posílám do éteru a klidně se ozvi, buď to na naše číslo, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: to jsem já, to jsem já. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat, vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Legendární vrznutí židlí, kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat. A Máňa to tam zakomponoval. A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch, že on prostě vzal žičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow.
1: Maniak svým novým projektem přepsal dějiny rapu. V živém streamu vydal svoje aktuální album. Dneska večer to kompletně probereme ve Spin Talku. Těší se na tebe Maniak a Roman Jakub.

Hodejte s náma na B, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můžeš za to vždycky ty.

0: podle tebe. Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, čtvrtek, svátek dneska slaví Libor. No a my pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe a budu hrát teďka třeba podle Katky.
1: Ahojky Marečku, já tě zdravím. Zahraj prosím pro mého syna Paju a pro kluky Sašu, Baču a Prostřed. Dneska to bude Maniak, Orion, Rest, MC Gay, Luxus a Špína. Jelikož už zítra nehraješ, přeji ti hezký víkend i všem spinnerům. Užijte si ho, buďte na sebe opatrní, pak Kačka.
0: Nakonec jsme tady s Kačkou ještě vybrali jiný track, nelituju ničeho, Mike Traffic, Vladimír 518, Orion a Maniak. Hraju taky Denise.
2: No to by jase. Něco od Jesusem můžete? Máte? Že ho mám ráda a že ho zdravím.
0: No tak jo, tak budeme hrát Tobiasovi, Jesuse, G-Wagon a do třetice Markus.
3: Zdar Máro, kámo, dej mi tam víc rapu, víc shows, víc hlav, víc. Díky moc, čau.
0: Taky díky Markusu za tenhle naprostej banger od PSAček a jaký další tracky budu hrát, to je na tobě, tak posílej voiceovky do naší mobilní apky nebo volej naše číslo. Radio Spin s tou Mára.

0: Info Policaj.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
0: Nelituju ničeho. Ničeho. Nelituju ničeho. Fakt ničeho.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D1, 11. kirák na výjezdu z Prahy směrem na Brno, neprojezdnej levej pruh, naštěstí bez kolon, kde se ale zdržíš, tak je D5 na příjezdu do Prahy, tady kolem 10 a dalších 10 minut na D1, 316. kirák směr Ostrava, tam poruchaný auto, tak jdi na to bacha, do toho nevlítneš. V regionech, tak tady nehoda v Jihlavě na Žižkovský, bouralo se taky v Pardubicích pod Břízkami a ťukanec ještě před Brnem, a to na Brněnský. Hlavní město, tady je nehoda na Novopatský směrem na Kbelskou, na tady bacha, tvoří se tady kolony. Kde si určitě ještě počkáš, tak je Vilzonka směrem do Holešovic, tady probíhá rekonstrukce Hlávkova mostu, takže tady to docela dost stojí, ještě zdržení počítej na Pražském okruhu, 23. kilák směr D1 a 15. kilák směr Ruzeň. Jinak je Praha poměrně průjezdná a odem je z dopravy je to všechno.

0: No a za chvilku máme 6:30, to znamená, že budeme už v 6:30, kdy hraju jenom podle tebe, tak já doufám, že si ještě cinkneš o svůj track na přání, buď to na naše číslo 210 32 30 30, nebo můžeš poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Když pošleš, určitě se na tebe dostane, protože pomalu mi tady tracky docházejí, tak zahraju třeba Mildovi.
1: Čau, tady Milda. Já bych chtěl nechat zahrát mýmu starému kamarádovi Liborovi Váňovi k svátku dnešnímu písničku KSN Pinklich Remix. Díky moc.
0: No tak jo, tak pozdravujeme Libora, který má dneska svátek, zahraju taky Jardovi.
2: To od Bobbyho Blaze, co nechám na tobě, prosím. No, našel si na Renka.
0: Tak zdravíme Renka, posíláme mu To je ono od Bobbyho a do třetice to bude David.
3: Čau Máro, tady David, zahraj mi tam, prosím tě, písničku od Ega, Žijeme len raz, díky, čau.
0: Tak jde vidět, že Dave má ještě prázdniny, protože tady ta letní pecka nesmí chybět. Posloucháš Radio Spin a s tou Mára.

30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Sensei.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, 23. červenec, no a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu blíží ke konci. Stihneme určitě ještě takových třeba 5 tracků, no a 2 z nich už mají jméno. Jeden bude pro Helču.
1: Ahoj, volám z Chorvatska, zahraj Žigulika.
0: Hele, Žigulika od Gypsy.cz tady nemám, ale co ti můžu aspoň zahrát je Romano Hip Hop, to jsou taky Gypsy.cz. Tak zdravím do Chorvatska, užívej dovolenou. A kdo bude užívat dovolenou, je taky Míra.
2: Čo, Máro, hele, mohl bys mi tam zahrát Hector Hugo Tox Dobrý? Jestli to nemáš, tak když tak 4D a ty ostatní Zelený dým. Hele, pro všechny se jim začíná dovolená, jako mě. Mějte pěkně, čau.
0: Hele, už to vidím, jak to, nebo slyším, jak to kolem tebe jezdí, asi někde na dálnici, tak bezpečnou cestu, Míro. Nakonec ti dám Zelený dým, ale když tak tady ještě od Hectora a Toxe mám Zmiz, tak kdyby si náhodou ještě popřemýšlel, případně Dobrý, ti zkusím do playlistu ještě dohrát. Tak jo, užívejte dovču a pokud chceš track na přání, voli naše číslo nebo posílej voiceovky do naší mobilní apky.

0: Tohle byly poslední tři tracky, které jsem tady zahrál v rámci hodiny, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Jeden byl pro Andreu.
1: Ahoj, čau, prosím tě, zahraj mi písničku pro kamarád Rest tobě, díky.
0: Taky jsme hráli Smoke Bistro.
2: Ahoj Máro, uměl bys tam zahrát DJ Enemy Grand Hotel, Smoke Bistro, díky.
0: No a ještě Julie.
3: Chtěla bych nechat zahrát pro přítele do Liberce, tak zasloužení. Vzkazuju, ať se drží,
0: ať ho miluju. Tak jo, vzkazy předány, ode mě už je to dneska všechno. Pozvu tě ještě na Spin Talk, na reprízu, která tady startuje hnedka po mně. Maniak baví se o albu, který vydával na svém streamu, stream tape, kdy vytvořil vlastně, myslím, že za 10 dní 10 tracků, takže s Romanem to pořádně probrali. My se společně ještě podíváme na počasí, aktuálně kolem 17 stupňů na východě republiky, u Ostravy, v Jeseníkách, tak hodně prší, taky u Olomouce, tak s tím když tak počítejte. Taky v Liberci teďka se tam blíží jedna přeháňka a možná dorazí i kolem 8 něco do Prahy. Uvidíme, zítra bude kolem 23 a v sobotu a v neděli kolem 30. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase v pondělí. Spin Radio.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
7: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
8: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
9: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
8: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
9: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: Captain Talk.
1: Jako ne, to jsem já. To jsem já. Mm-hmm. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Mm-hmm. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Legendární vrznutí židlí, mm-hmm. kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat. A Máňa to tam zakomponoval. A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch, že on prostě vzal žičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. Mm-hmm. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow. Spin
2: Talk. Udělal něco jinak, natočil album v přímém přenosu, v živém streamu. Pravděpodobně tak vstupuje do dějin českého rapu. Hlavně o tvorbě alba bude dnešní Spin Talk. Děkuju, že posloucháte Radio Spin. Já se jmenuji Roman Jakub a mým dnešním hostem je Maniak. Tak Jiří, vítej.
1: Děkuju za pozvání.
2: Tak.
1: Já bych jenom začátek tohohle rozhovoru začal taky jinak, jak říkáš. Já chtěl pozdravit Wolfa, protože je na místě, kde jiný rozhovory neuslyší, ale nás už uslyší, takže kamaráde, myslíme na tebe.
2: OK, tak pojďme začít. Pojďme začít tím, co jsme si řekli asi už v živém vysílání, když jsme společně sledovali průběh celého toho streamu, ale kdyby náhodou někdo nebyl úplně vlastně u tohohle toho živého rozhovoru, tak kde to vzniklo vlastně ten nápad, že deska vznikne tak, jak vznikne?
1: Rok zpátky, to je CCAčko, jak se dodělala babuška Trap House, tak jsme se bavili s kámošem, ten byl taky vidět na těch streamech, Timofej, že pojďme lidem přiblížit způsob, jak to děláme. Protože v tom studiu se občas dějou fakt, že legendary věci, ale mluvit o tom na rozhovoru, pokud to jako nikdo neviděl, nežil s náma, dobrý, fajn, je to vždycky zajímavý slyšet nějaký historky z pozadí, ale víš, nezažil jsi to s náma. No a teďka prostě jedou streamy. Všude všichni začínají streamovat. Rampage Jackson, legenda UFC a teďka streamer. iShow Speed, ten tady udělal úplný bordel v Praze. A no prostě je hodně streamu. Tak jsem si řekl, pojďme to odstreamovat prostě. Jo, a i nějaký interpreti to dělali. Takže jsme začali dávat dohromady crew, přemýšlet, kdy to udělat a řekli jsme si, uděláme to prostě na začátku roku, kdy je to takový pod dekou všechno a kdy je to takový aj skrz počasí, že by člověk s náma mohl strávit nějaký čas. No a pak začala vznikat prostě logistika celý ty věci. Začali jsme zjišťovat, jako, co je velký problém, co je malý problém. A jo, bylo to...
2: Co bylo nejtěžší na té přípravě vůbec toho, než jste se do toho pustili? Jak vlastně vypadala ta architektura toho přemýšlení?
1: Hele, architektura, nápad už jsem řekl a teďka potřeba si určit, kdo co bude dělat, protože jak jsi říkal, je to jinak, je to věc, co se tady nikdy nestala. Takže jsme si vůbec začali určovat, co tam potřeba být za lidi, jo? Takže napřed byl nějaký dramaturg hlavní režie, co jakoby přes ní všechno prostě půjde. Toho jsem si určil jako prvního a pak jsme potřebovali produkčního, obecního, prostě co bude řešit celkové instalace, věcí, návoz, technika, ale nejenom technika, jako nábytek a jak prostě pověsíš letku a tak dále a tak dále. Všechno, co jste vlastně jako viděli, on ten pokoj byl vlastně prázdný úplně, když tam přišel, což jako na tvorbu nechceš být jako v prázdným, jako holým pokoji.
2: Kdo vám navrhoval to studio?
1: No dohromady jsme to dělali.
2: Dohromady.
1: Jo, já jsem tam vnesl svoje upgrades ve formě koberců, pak jsme si tam různě navěsili letku, nějaký regály jsme tam donesli, ať je to prostě živý, donesl jsem tam jako svoje věci, nějaký talismany jsme tam měli, byl tam, že od Resvítka Krejčího, hokejku od Fleka jsme tam měli, co zrovna hrál v Miláně, olympiádu. Měl jsem tam, a i pak jsem tam měl vystavený vinyl, jako otočený s babičkou, ať se pěkně dívá. Měl jsem tam i autoportrét dědy, a ten nebyl v záběru a byl tam. No a prostě spousta těchhle z těch věcí, ať je to fakt takový domácí, ať se tam člověk cítí, že není někde jenom jako naskok, ale fakt jako, ať je to taky jako vžitý. No takže se začal řešit prostě ta architektura, jak říkáš, ten produkční a pak potom ještě jsme přibrali velice důležitou část, což je jako celá ta kamera, technici, což což se tam střídali dva, Kuna a Matěj. A ten hlavní dramaturg, která ten byl teda Vito Nikolič. A pak nám tam ještě pomáhal robot, co tady sedí. Ten měl být sama od začátku, ale tam se stalo takový dobrodružství, k tomu se třeba ještě dostaneme.
2: On mi ho říkal ještě, než jsme šli do vysílání, bylo to evidentně teda velmi napínavý. Řekni mi, co si myslíš, že o té desce zpětně jednou řeknou ti, až ji uslyšej po letech a narazej tady na tenhle ten stream a tady na tyhle ty jakoby videa. Co si myslíš, že bude hlavní jakoby nějaký jakoby první point? Protože to je opravdu obrovský počin i to, co z toho vzniklo vlastně jakoby následně, veškerý ty videa, který jsi zveřejnil. Tak jak si myslíš, že to bude působit po 5 letech, po 10 letech?
1: Hele, já rád slyším, že říkáš, že to je obrovský počin. Mě to vlastně teďka ulehává, protože teďka už začínám mít konečně fresh z toho a zrovna včera jsem si uvědomil, že fakt asi je to legendary, no. A rozdělím to na dvě věci. Když člověk uslyší to album, tak si prostě řekne, že to je super album. Jo, za mě to je fakt povedený album a teď, když zjistí, jakým způsobem se to dělalo a začne se jako, dejme tomu, prohrabat těma streamama, protože ty už jsme všechny kompletně zveřejnili, však jako 100 hodin toho, jak se to dělalo od až do Z, tak můžete si to pustit místo Game of Thrones nebo Sexu ve městě. A toho začne hitovat podle mě víc. Stalo se tam přesně to, co jsem říkal. Ty legendary momenty ve studiu máme prostě kompletně natočené na streamu. Tam nic nevzniklo mimo stream, kromě Jirky Procházky.
2: OK. Řekni mi, který ty momenty při té tvorbě v tom studiu byly teda tak jako legendární, tak jako velký? Na co bys rád upozornil? Kdybys byl teďka televizní hlasatelka, která uvádí prostě tvůj stream, tvůj, já nevím, desetidílný seriál, tak vlastně na co je potřeba se fokusovat?
1: To jsme zrovna probírali tady po cestě semka s Robem a i budeme dělat nějaký highlight zhrnující video a první den bych třeba vypíchl to, že jsem přišel za producentem Helionem, který je dost dobrý na melodie. A začal jsem mu prostě tak jako porepovat, pospívávat track To jsem já, refren, jako ne, to jsem já, to jsem já. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Jo?
2: Byť si zvyklý tvořit organicky.
1: Tak... Byť jsem, ano, už je to tady to slovo, kámo. Organicky, takže právě organicky se tam stala nová věc. Hnedka první den, vlastně úplně nový postup, jak se to dělá.
2: Jaký to je pocit vlastně tohleto vidět? Jako, protože i pro tebe to byla nová věc a nová zkušenost, tak co cítíš v tu chvíli? Ty uděláš popivek a najednou ti na základě tvýho popivku vznikne beat, to je přece hustý.
1: No právě, a my to máme celý jako natočený. Takže já jsem to ještě neviděl, tuhle ten moment. Já se chci na všechny kompletně jako streamy podívat od začátku do konce. Nějak to budu postupně sjíždět. Ale jo, tohle je to jako...
2: Takže to je highlight prvního dílu.
1: Highlight prvního dílu, potom druhý den hnedka s Kokim, první vlastně host na mikrofonu, co přijel, tak najednou opět mě napadlo, hele, jdem natočit klip třeba. Že to tak jako odsejpalo, že se tam natočil klip na livestreamu, že opět jako lidi mohli vidět, jak se točí klip. A jak vzniká téma, tohle je třeba jeden z těch tracků, co je fakt jako tematicky zaměřený, má to hloubku za mě, a tam vznikla prostě jako i s lidma z chatu debata o mentálním zdraví. Taky super moment.
2: Což je důležitý. Je skvělý, že se to vlastně objeví ve streamu při tvorbě desky.
1: Jo, tam, no jasně.
2: Co to vykoplo, tuhletu debatu?
1: Právě myslím si, že lidi, co byli na tom streamu v tom chatu, tak se jako nějak začalo bavit o mentálním zdraví. Já jsem to začal tahat na to, že máme ho hodně nakouslý poslední dobou kvůli sociálním sítím, kvůli tomu, že jsme jako všichni v tom digitální bahně nekonečný. A z toho vznikl track Off Life. A pak se natočil klip. No a třetí den, samozřejmě, legendární vrznutí židlí, kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku, a my jsme to začali okamžitě procesovat. A Máňa to tam zakomponoval.
2: Což je teda hustý. To je fakt jako je dobrý to vidět, je dobrý to teďka tady od tebe prostě slyšet. Chci se zeptat ještě na jinou věc.
1: A sorry, ještě jenom doplním.
2: V pohodě.
1: A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch,
0: že on prostě vzal lžičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow, takže zase úplně jako...
2: Věc, která vlastně vznikla při té tvorbě. Jo. Vzniklo by něco podobného, kdybyste tvořili ne na streamu?
0: Jo, to se děje právě, to se jako občas děje a to je právě to, jak to vzniklo, že jsme se bavili, jak to přiblížit lidem, jak to ukázat.
2: Já jsem se chtěl zeptat na jinou otázku. Zajímá mě, když jsem koukal první den na ten stream a ty jsi tam něco nahrával, tak jsem najednou měl pocit, a to jsem říkal i do toho vysílání našeho živýho, jak kdybych najednou koukal na malýho nervózního kluka, protože takovýhle tě vůbec vlastně jakoby neznám.
0: První den.
2: No.
0: Jo.
2: A tak jsem se chtěl vlastně zeptat, jestli... A to si myslím, že úplně v pohodě a pochopitelný. Jestli stejný pocit měli i ty jednotliví hosti, kteří tam vlastně jakoby přišli, protože tam, že vy jste tam byli všichni odstřílení vlci, ale vlastně poprvé v takovýhle jakoby živý situaci, na kterou najednou koukali všichni ty fans, tak jak to zamávalo s něma?
0: První den byl asi jako, co se týče nervozity, u všech na maxu. To bylo i vidět jako na těch producentech, že je úplně běžný, že začneš ve studiu něco dělat. A nejde ti to. Jo, a ještě, ještě nejvíc si vzpomínám na toho Jubice, jak tam byl takový jako zatlej na začátku, že on dělal ještě, že to nebyl jeho počítač. A prostě vem producenta a dělá na cizím komplu. Tam trošku jsou jinak velký klávesy, trošku je všechno rozmístěný jinak, ono jakoby prostě těch... zkratek a tak dále v rámci jako toho programu, i když je to stejný, jako dají se jako natrekovat různýma způsobama. A teď se v tom vyznáváš, teďka ti tam píšou lidi z chatu a byli trošku jako, trošku byli ostrý, no, vyměň producenty, proč jsi tam vůbec stál, ale samozřejmě my jsme první den rozdělali 4 věci, tak rychle v tomhle jsme otočili.
2: Hele, neobjevil se někdo v té diskuzi třeba taky s nápadem, kluci, já bych tam chtěl být s váma, můžu přijít?
0: Zdravíme Čarazem, číslo 1 člověk a původně vlastně jsme to chtěli, ale jak jsem říkal, byl tam ten dramaturg a on říkal, kluci, fakt tady máme tunu věcí, co musíme splňovat v rámci streamu a jakoby nic proti tvým fanouškům a já jako to říkám, jestli to zrovna Čaraz poslouchá, my to prostě si nemůžeme dovolit riskovat, prostě sorry, já... Ne, že jsem se s ním hádal, říkám, ale prosím tě, je to fanoušek, když je v klidu, to, on, kámo, my tady tvoříme fakt jako něco legendary a já jsem chtěl právě přijít takhle jednoho člověka, nebo aj víc, jako poslední den. No. A on řekl, hej, fakt, prostě pojď, prostě ne, vymyslíme něco jiného. Zase zrovna včera nás to napadlo a nebudem říkat všechno.
2: Jasně.
0: Ale zatrhli mi to. A vlastně zpětně se jako dívám na to, že...
2: Že to zatrhnutí byl dobrý nápad.
0: Jakože já jsem takovej organický. ale jako občas prostě potřeba poslechnout jakože lidi, kterým ty jsi vlastně jako dal tu funkci toho, ať oni to šéfujou. A kdyby se něco posralo, tak jako za kým jdeš? Za ním? A on ti řekne, no, a ty jsi mě nenechal jako... to řešit, jak jsem chtěl já, tak jde do prdele.
2: Je dobrý, že jsi to prostě nechal, že jsi to dovolil nechat na něm.
0: Hele, řekl jsem, na mě je tvorba, na mě je veškerý jako rozhodování ohledně hudby, ale OK, nemůžu rozhodovat furt ve všem, tečka, rozumím.
2: Jaký jsi měl strachy na začátku, že se stanou a nakonec se nestaly?
0: Hele, upřímně, největší strach byl to, že jakoby prostě se nedoklepem do toho, aby jako se začalo pracovat. Fakt jakože... někdo odpadne, něco technicky nebude fungovat, něco nevyjde. A potom byl druhotnej, ale fakt jako v opoznání menší obava, že prostě mi to nepůjde. Ale já jsem do toho šel s tím, že fakt vím, jak pracuji ve studiu, fakt jako čím dál tím víc mě baví to dělat a žít na koleni v tom studiu, vlastně žít tu hudbu přesně, jak říkám. Boom, začne se řešit mentální zdraví, boom, začne se vrzat židlí, boom, napadne mě prostě jakoby melodie na refrén skrz hlas, která se pak přenese do beatu a tak. A já jsem ready na to takhle pracovat, takže to jsem měl fakt menší obavy o tu tvorbu. Byly ale v obavy, že to nebude tak kvalitní. Jo, já jsem byl přesvědčený, že to prostě dá.
2: Ale nenaplnilo se to.
0: Ne, bylo to fakt jakoby hudebně, fakt to jsme nikdo nečekali, že se tak povede.
2: No a co se teda pokazilo? S čím jste nepočítali? Protože ten plán jste měli evidentně připravený dobře, hodně lidí vlastně si asi odškrtlo spousta věcí na nějakém jakoby checklistu.
0: Jo.
2: Přeci jenom vás mohlo něco zaskočit. Tak bylo tam něco takového? Nebo ne, pokazilo, ale zaskočilo. Tak
0: číslo 1 je spánek. To jakože myslet si, že budeš jakoby, tady máš nějaký světlo, jo, kvůli streamu, tady máš obrazovku jednu, na který jako probíhá jako ta produkce, kde jako čumím do toho, říkám tohle mi, posuň ten kopák, tady udělej něco jiného. Pak máš ten chat, jako, že to čteš, bavíš se s těma lidma, takže obrazovka, světlo, jo, vzadu taky obrazovka. A to bylo velice jako naivní si myslet, že jako tohle to dojede o půlnoci, ten stream pojede 10 hodin a že já půjdu spát. Já jsem si myslel totiž fakt naivně, že...
2: O půlnoci půjdeš spát.
0: Že budu unavený. Takže to skončilo a jo, a teď jsme začali probírat, co se dělá. Já teď sedím a nejsem vůbec unavený. Jo, skrz jako všechno, co jako na tebe doslova svítí a všechno, co se stalo. No a pak prostě spíš 4 hodiny. A pak staneš ještě jako před budíkem, že jako my jsme začínali ve dvě.
2: Tak on je to euforický, ne? To je taky,
0: to
2: je obrovský zážitek, který podle mě to tělo musí nějakým způsobem zpracovat, takže je logický, že nebudeš jako chtít usnout a zároveň, že staneš brzo, protože vlastně ta euforie asi pokračuje i pro ten druhý den.
0: Jo, jo.
2: Kdy tě to dohnalo?
0: Třetí den a my jsme vlastně aj zvládli spolu jako ty hovory, že jo, první dva, pak už jsem vyspával.
2: Pak už se s námi vykašlal, no. Prostě v závorce vyčítavě.
0: No to se omlouvám, ale jako to jsem upřímně rád, že jsem se v úvozovkách vykašlal, protože jsem konečně jako se aj vyspal. pak už to bylo lepší a ty se ptal ještě sorry, teď mě to vypadlo.
2: Vzhledem k tomu, že ta otázka byla z mý hlavy a neměl jsem ji zrovna v tu chvíli připravenou, tak už jsem ji taky zapomněl. Jo, podle mě to byly ty tvoje obavy, co se pokazilo při té tvorbě. No, takže
0: to byl teda ten spánek, třetí den to fakt bylo jako zlo, pak tam byly další dny, kdy jsem se vyspal blbě, ale už to bylo takový jako, že třeba ne 4 hodiny, ale 5-6 a jako bylo znát, že to je lepší a třeba den předtím jsem jako naspal právě to, jak jsem nedal třeba ten další check-up rozhovor, že jsem naspal jako 8.
2: Na druhou stranu, na tvoji obhajobu, tak první call se de facto neměl uskutečnit, to mi přišla SMS-ka nevolej mi a pak ty sám jsi mi zavolal, jak to, že mi nevoláš, když jsme se domluvili, takže vlastně nějakým způsobem to dopadlo. Jak se vyvíjel přístup těch fanoušků při sledování té tvorby?
0: Hele, no jako já bych řekl, že to s náma milovali. Že fakt spousta lidí tam psalo, že kámo, to je jak nikotin, že, že si řekneš, tak ještě si dám s váma 20 minut, jsem tady hoďku. Pak si řeknu,
2: tak pak mi to uteče.
0: Už jako konec, už jako by ta hoďka stačí, ty vole, a počkej, oni dělají teďka, ty vole, tak já už to dojedu do konce. A fakt jako xkrát to psali, že se nemůžou přestat dívat, že se úplně zažrali s náma do té tvorby.
2: Jaký je pocit tohleto slyšet?
0: Skvělej. Taky potřeba říct, že v rámci obav, ale to není obava, že vyloženě fakt bych se cítil nervozitu, s tím jsem se smířil, že nejsem streamer. Lidi jsou zvyklí si ode mě pustit album, spíš jako track 2-3, co si jako během dne jako pustěj, jo, podívaj se na klip, jo, podívej se jako na Instagram, zajdou na koncert.
2: A teď byli s tebou de facto.
0: No, že jsou přesně jako zvyklí tam se mnou strávit pár minut, tam pár sekund, tam pár minut, tam pak jdou na koncert, to je jako pár hodin, to je jakoby...
2: A teď najednou takovýhle jakoby dlouhej spojitý čas. Jo.
0: A to jsem si řekl, že prostě jako takže se na to nikdo nebude dívat, jako že třeba tam bude 70 lidí real time, že občas tam teda hitneme pár stovek.
2: A kolik bylo třeba nejvíc?
0: Nejvíc bylo nějakých jako cross-platformově přes 1500. Ke dvojce se to možná mířilo. Na YouTube čistě nějakých 1300 pade a my jsme dělali jako YouTube Kick Twitch.
2: A ty jsi začínal vždycky ve dvě odpoledne, končil se o půlnoci, kdy tam těch lidí bylo nejvíc?
0: Jak kdy, fakt jako nějaký dny, nutný říct, co je jako důležitější možná než ten pík, že průměrně jako přes 500 lidí se na to dívalo.
2: To furt. Je super, to je prostě hezký.
0: To je fakt úplně něco, co jsme nečekali a asi jsem odpověděl, teď jsem se chtěl
2: odpověděl jsem. Musím říct, že dnešní rozhovor je trošku úplně jiný vibe než vždycky, že mám jakoby pocit, že tady nejsem skoro ani potřeba, protože ty jsi jakoby tak strašně jakoby plný toho zážitku, že de facto vlastně mám pocit, že jsi prostě přišel a říkáš všechno. A je to úplně v pohodě. Ale zároveň je to takový trochu jiný vibe toho rozhovoru, než na který jsem zvyklý. Víš, co mě zajímalo, jestli když se na to koukali ty fanoušci, určitě se na to taky koukali lidi, kteří tvoří hudbu, tak jestli vlastně ti třeba přišla nějaká zpráva, wow, tohle jsem vůbec nevěděl, že se takhle dá dělat, jakože ti lidi ti napsali, tak teď jsme se i něco naučili, ne to, že jsme tě sledovali, ale že vlastně vyrostli odborně.
0: Jo, to sledoval spousta producentů, dokonce jeden z producentů se dostal na Deluxe, udělal remix na jeden z tracků. takže spousta producentů se určitě jako naučilo a spousta producentů se i může naučit, protože jak říkám, je to prostě všechno zveřejněný. A jako k tomu psali občas nějakou kritiku, která byla občas jako super. Hmm. Jo.
2: Co na té práci tě přece jenom jakoby zaskočilo?
0: Zase jsme u toho prostě jako, že 10 hodin streamovat v kuse zvládneš, ale pak prostě jsi plnej věmu a zaskočilo mě, víš, co mě zaskočilo, že vlastně sedět a kecat pro mě bylo těžší, než dělat hudbu.
2: Uh-huh.
0: Jo?
2: Byla tam ta odpovědnost k tomu divákovi, který na to kouká, nebo?
0: Takhle se na to nedívám, myslím to tak, že prostě ta hudba tam mě jako poháněla a ty začátky toho dne, kdy jsem seděl, já jsem vždycky dělal nějaký recap, kecal jsem s lidmi a to bylo v pohodě, ale pak už jsi vyšťavený hudebně a vlastně třeba zbývají 2 hodiny a já jsem si musel najít jako, pak jsme začali dávat gauče PlayStationy, že okay. Já jsem se musel uklidnit, dát si chill, ty červený brejle by the way na spánek pak přibyly, pak jsem se v tom jako uklidnil, ale opět, jako taky to trvalo několik dní a vlastně jsem zjistil, že nevím, co ze sebou dělat. Věděl jsem, že už jako hudebně ze sebe nic nedostanu v noci po XY hodinách, yes. Už by to bylo na sílu, už jsem na to ani neměl energii, ani inspiraci, takže to mě zaskočilo taky, no.
2: Co byla pro tebe nejvíc diskomfortní situace?
0: Hele, já jsem do toho skočil, že jsem si fakt jako xkrát řekl, že kámo, ty jsi vymyslel něco, co je úplně nevídaný nejenom pro lidi, ale pro tebe, tak prostě jestli máš s něčím problém, je to tvůj problém, ty jsi to vymyslel, jo, jak třeba ono to jde jako přirovnat, že to je nějaký format reality show, jo, jak nějaký lidi prostě chodí do reality show a pak říkají, co tam bylo šílený a tak dále. Já tohle asi nemám, protože jsem si to vymyslel kompletně sám, je to kompletně jako moje záležitost. A normálně ti tam nic nevyhrabu teďka.
2: V pohodě, to je asi dobrý. V rámci toho alba vznikl i beat k tracku Tanc, tanc v domově důchodců, kdy jsi s dámama zpíval Na okně seděla kočka. Tam si teda vypadal vlastně docela jako roztomilé. Měl jsi tam takovou image malýho kluka, skoro jsem měl jako pocit.
0: Jo.
2: Ten beat pak dělal Vič, nebo kdo dělal ten beat?
0: Ten beat jsme dělali s Danem a s Mikýrem.
2: Okay.
0: To je ještě kámo, úplně kombo.
2: Tak jenom mi řekni, kde vznikl tady tenhle ten nápad, že právě tato písnička, právě tenhle ten domov důchodců a jak dopadla možná i ta charita, která se k tomu celému vztahovala, protože vlastně to bylo hrozně pěkný a bylo to i velmi atypický tě tam vidět mezi těma dámama, na okně se dělá kočka.
0: Já jsem to říkal už v nějakém rozhovoru, že já mám respekt ke starším, takový přirozený, skrz jako tu moji babičku, a že já úplně jako přepínám, že pro mě jako starší lidi jsou nějaká generace, co je úplně mimo naší generaci, starší generace je nějaká generace, který jako už nemáš vysvětlat, teď to funguje tak a tak, má se jako prostě respektovat to, že oni nám položili nějaký základy. A já vůbec nemám problém právě se jim přizpůsobit, jo, že prostě teďka tam přijde nějaký rapper na zkoušku jejich a přijde, ne, čo, kočky, vole, jeden bomby, ne, fakt ne, úplně jako přesně, jsem se převlíkl, že jo.
2: Ty jsi byl i jinak oblečený, přesně tak?
0: Já jsem byl v jiných hadrech, jsem se převlíkl, jo, nějak jsem si nestříhal vlasy, tak jsem si úplně jako načesal ty dlouhý vlasy.
2: Jak
0: úplně
2: chlapec v první třídě.
0: Jasně, jo, úplně, hele, regulérně. Jo. Já jsem si říkal, že z respektu, když jdu jako do jejich prostředí, tak se přizpůsobím, abych tam fakt jako nepřišel, jako jo. A takže jo, no, a na okně seděla kočka, to jsem těžce netrefil. A my jsme pak použili jejich, jakože oni tam zpívali 3 nebo 4 věci a byla to jako trojdoba, takže ještě jsme to museli do té 4 doby na to nastříhat. A vidíš, další jako legendary moment, jak se dá zpracovat, jako i s tím, že z nějakého prostředí natočíš něco, co ani není jako co je v trojtaktu a přetvoříš prostě do rapu a by the way, v druhý sloce je Mikýř. V druhý sloce je tak dámich, tanc, tak to jsme použili a zase jsme použili jeho hlas a to už vůbec nebylo v plánu.
2: Okay.
0: A ono to znělo napřed jako takový ten klasický jako jeho joke, že jako do hudby to nesedne, ale pak jsme to jako protáhli filtrama, natáhli a najednou říkám, počkej, ale to je hudebně jako fakt zajímavý, ten switch, takže taky super.
2: Pouštěli jste ten track pak těm dámám třeba, aby viděli, co z toho vlastně jakoby třeba vzniklo?
0: Jo, nějak se k ním dostal, mě dávali jako zpětný feedback ze životu 90, všichni, že jsou strašně spokojený, že super.
2: tím albem je spojená i charita, respektive jo. nějaký dva projekty. Jeden byl ten v důchodců, který si i vysvětloval. Druhý ten projekt měl vzejít z komentů na tom streamu.
3: Ano.
2: Tak jak to dopadlo, a nebo jak dopadly oba ty projekty? Co to komu přineslo?
0: Vybral se 235 tisíc. Uh-huh. Omlouvám se, jestli jsem řekl špatnou jakoby částku, takže 117,5 tisíc jde jednomu projektu i druhému, 50-50. A to si myslím, že je super, že jsme mohli takhle pomoct, takže to je to hlavní, si řekněme na rovinu, co vzniklo.
2: A co byl teda ten druhý projekt?
0: Sanitka splněných snů.
2: OK, to je krásný projekt.
0: No.
2: To je krásný projekt. Takže, a s tím přišli fanoušci?
0: S tím přišli fanoušci. Mm-hmm. Takže to si pojďme říct na rovinu, jako jestli někdo potřebuje peníze, tak jsou to jako různý charitativní institut, nevím, jestli to je instituce, ale prostě...
2: Instituce asi, jo.
0: Jo, nebo prostě neziskový organizace, to je neziskovka konkrétně, jako Život 90. Takže ty peníze, no, to je super, že jsme mohli takhle pomoct. Jo, je tam s tím dlouhý papírování, teďka se to teprve jako bude posílat, ale...
2: Jasně, ne, to už je jako vedlejší věc, no. Ale myslím si, že teda je skvělý jako seknout ti poklonu za to, že vlastně součástí takhle velkého projektu bylo přesně i tohle. Jaký byly reakce těch starých babiček na slušňáka Jirku a jaký byly reakce babiček, pokud si pak poslechli třeba nějakou tvoji reálnou hudbu, protože jedna věc je, že tam prostě přijdeš s respektem a imidží malýho kluka a druhá věc je, že pak tak nám puste, co ten týpek dělá. A když mu pustí prostě nějakou tvoji desku, tak...
0: Tak jakože já si myslím, že opět jako babičky nejsou nějaký odpojený od reality, jo, že jakoby si to prostě pustěj, jo, teďka tam jako padá hodně z prostých slov, jako prostě je to jako vulgární, tvrdý, ale já si myslím, že nebudu teda mluvit za ně, ale že jako úplně se z toho nehroutili, já jako nevím, jestli to nějak jako poslouchá někdo, jo, někdo ne, nemám úplně tenhle...
2: Jenom by mě to zajímalo, jako jak najednou na tebe reagovali.
0: Ale celkově mi řekli, lidi, co pracujou z Životu 90, s těma babička jsem mluvil, to je na streamu vidět, pak už jsem s nima nemluvil, mě řekli, že jako super, že vlastně jako jak je znají, takže oni umí reagovat na situace a nějaký lidi daleko hůř, a že tady úplně jako oni byli v pohodě ze vším, no.
2: Jo, mě ten záběr na ten domov důchodců mě přišel teda fakt jako hezkej, dojemnej, laskavý, a přišlo mi to fakt
0: to jenom nebyl to domov důchodců, to byl právě jako
2: Život 90.
0: Život 90, jako ten jejich barák, a oni právě se starají jako o aktivní život, jo. Prostě seniorů. A aby právě jako neseděli jenom a nekejvali se na křesle, takže... Takže to bylo...
2: S respektem ke stáří.
0: Ano, přesně tak.
2: Dobře, takže. Tak jo. Kdo všechno se v tom studiu vystřídal? A jak
0: všichni,
2: se...
0: všechno.
2: OK. A co třeba překvapilo Mikýře, co překvapilo Viče při té tvorbě, co překvapilo Kennyho, co překvapilo všechny ostatní?
0: Hele,
2: protože pro všechny z vás to byla nová zkušenost.
0: Jako vystřídal jsem tam fakt jako od, přesně, od jako základu, bez kterého rap dělat nejde, který chci jako ještě třikrát podtrhnout, hudební producenty, kteří jsou kromě Viče na naší scéně opomíjený, až po prostě zaskočím do posledního dne, kde tam jako seděl Krasinský s Angelem. Kulturisti úplně out of context, ale prostě nějak se známe, a tady v tomhle z toho rozpětí už máš jako všechny. Jo? Jirka Král tam řekl zmrde, Míky, že tam uvařil játrový knedlíčky, Koky tam přišel se super slokou, Čávo přiletěl z Anglie, teďka už to můžeme říct, že jsme byli kousek od letiště, tak Čávo přiletěl z Anglie a rovnou z letiště jel za náma, takže se tam fakt vystřídalo od kvalitní práce music producers přes super sloky, který každá vznikala jako jiným způsobem, od dalších lidí na mikrofonu až po prostě felení tady přesně, jak jsem říkal, s lidma mimo hudbu.
2: Když se deska tvoří plánovitě, to znamená, že přeš ve studiu, kdykoliv z toho studia prostě můžeš odejít, dát si prostě pauzu, jít si zaběhat, jít si zacvičit, jít se najít, najíst, pak se do toho studia vrátíš. Jak se řeší ty situace, když to třeba jakoby najednou prostě nejde, nebo najednou z tebe odejde ta energie, máš pocit, že třeba jakoby nemáš nápad a teď jsi v tom živém streamu a víš, že musíš.
0: Hele, Víš, to je dobrá otázka, to se dá ještě navázat na to, jak ty se s ní zeptal, co tam zaskočilo Viče a ostatní. Tam je vlastně jako super to, jak máš spousta věmů, tím, jak se tam právě střídají ty lidi. Já jsem rád, že jsem si zvolil i to, že tam nebudou chodit jenom lidi od hudby, že tam budou chodit lidi mimo hudbu a organicky.
2: Já to slovo mám opravdu spojený jenom s tebou.
0: Jasně, jasně. Organicky se tě prostě napadají. Bars, témata tracků, nálady a tak dále. A právě třeba ten jeden den navážu na to zaskočení, kdy i já jsem byl zaseklej, Víč teda zaseklej nebyl, ten udělal jeden beat, na to jsem něco zkusil narepovat, druhý beat, který taky jsem zkusil narepovat, to možná jako ten druhý track, ten se ještě někde ukáže, jen tak jako hintuju, to s Víčem domyslete si. A právě já jsem Víčovi řekl, ať udělá poprvé v životě možná kolab. Jakože spolupráci s producentem, ať to nedělá jenom on. A to si myslím, že z jedné strany ho zaskočilo, ale strašně rychle se na to chytl. A to je právě to, na co chci navázat, že i když jakoby já jsem měl přesně nějaký momenty, jak vypadne nějaká inspirace možná a tak dále, tak tím, že tam byli různý producenti, různý všechny možný lidi, a i jako se podíváš dozadu na kámoše, tam říkám, ať jsou tři děti doma, jak má Timofej, prostě najdou, tam vidíš toho kámoše a repuješ prostě nějaký track, kde ti to takhle sedne, takže jo, vypadneš, ale pak když jako se uvolníš a jedeš organicky, tak to tam prostě padá samo a vznikají potom přesně jako aj nějaký kolaps jakoby v rámci všeho možného.
2: Master Alba taky probíhal živě?
0: Ne. Mix a master dělal Kenny. Jo, to dělal prostě, on tam byl druhý den, zahrál tam na saxofon, ten track se...
2: To je skvělý teda, apropo. To je hrozně dobrý.
0: Jo, to přesně jako všechny ty věmy toho, že jako fakt my jsme si to rozplánovali, něco bylo naplánovaný, že tam přijde ten host, bude mít tohle a něco prostě vzniklo, jak ta vrzající židle, že to mi hodně pomohlo řešit právě, aby to kreativně nešlo do prdele. A Kenny to mixoval, masteroval, že se mu to posílal, on to posílal zpátky.
2: Takže když jste skončili s nahráváním té desky, tak byla hnedka deska venku, nebo bylo ještě potřeba nějaký čas pro to dokončit?
0: Ne, právě to byl 11. den, jediný, kdy se nedělala hudba, tak bylo to těch 10, jak jsem řekl, že se jako dělala hudba, poslední úpravy, stihl jsem teda nahrát ještě Deluxe, to je halus. A pak poslední den jsme tam už jenom ferili a právě jsme byli s těma lidma už do té půlnoci, kdy to hnedka droplo okamžitě.
2: To je fakt jako super tohleto poslouchat. Věřím tomu, že i pro tebe to muselo být vlastně úplně jiný typ zážitku, než když vydáš standardně desku.
0: Jo,
2: Dělal jsi při té tvorbě nějaký ústupky?
0: Ne.
2: Nic takového tam nebylo.
0: Ne.
2: Který ten single z té desky bude jednou zpětně to album definovat?
0: To se ptáš vždycky.
2: Protože jsem si mě to docela důležitá otázka.
0: A co jsem řekl u babušky, třeba by mě třeba zajímalo?
2: To se teďka nepamatuju. Je. Tak dobře jsem se na dnešní rozhovor nepřipravil.
0: Hele, nevím, řeknu ti tři, co mě napadají.
2: Okay.
0: To jsem já, Street Dance a Kiwi.
2: Tak v tom případě já bych asi se přiklonil k To jsem já.
0: No.
2: To jsem já si myslím, že je single, který z toho jakoby vlastně hodně vyčnívá.
0: A ještě právě pod čarou poznámka Jarní Vánek. Ale to uvidíme.
2: Ty jsi říkal, že to studio, teda, kde jste nahrávali, tak jste vytvořili. Co je s ním teď, s tím studiem?
0: Tak to je navezená technika, co byla navezená na barák, co jsme si pronajmuli, takže jako nějaká technika je moje. Tak to je u mě doma. Třeba letka, co se vyrobila, to mám teďka ve skladu na náš merch. Kupujte achano.cz.
2: Předpokládám, že nový merch máš i na sobě.
0: Jo.
2: Byla to dobře.
0: Nový merch mám na sobě a tady máme tuhle vychytávku, jsme udělali kapsičky, tady jsem připnul.
2: To je taky zajímavý, jak vždycky při každý návštěvě přijdeš s jiným typem merče.
0: S nějakou haluzí, že? Já si rád hraju, no.
2: Jakým způsobem tě napadla kapsička?
0: Hej, mně chybělo to, že když máš kapsy a chceš si z toho něco tahat, prostě nějaký, nevím, drobák, kartu, AirPody, blablabla, a teďka vem si, že teďka sedím, teďka tam rveš ten palec, prostě ten prst tam rveš do té kapsy, lámeš si to, ty vole, záděry si děláš, tak jsem si řekl, ve mně by se hodilo něco připnout si jako k pásu, a jenom, že si to jako takhle otevřu a nechceš jako taky nosit vždycky tu obrovskou ledvinku a tady přesně jako xkrát a někde jdeš platit nebo něco táš a teďka si to otevřeš a jako bonus mě napadlo, že tam dáme poutku a bude to i na mikině, jo? Jak ono je to praktičtější na kalhotech, nebudem si nic zahávat.
2: Jasně, ale na druhou stranu vlastně jako proč ne? Dává to smysl. Myslím si, že bys mohl se živit i prostě výrobou reklamních předmětů.
0: Jo. No já říkám, já jsem tvůj oblíbený prodejce koberců a teďka kapsiček, jo. Mm. A taky ještě jenom poslední detail, že je to jakoby na zip, že jako do kapsy si samozřejmě všechno dáš, ale když nechceš, aby ti něco vypadlo, chceš to mít pod kontrolou, protože jako občas přesně tam ztratíš to, tam někdy ti, tak...
2: Jasně. Jo. A víc, když sáhneš do té kapsy, tak kolikrát vytáhneš i věci, které nechceš vytáhnout, což ti tady v tomto případě nehrozí.
0: Přesně tak, ti vypadnou kondomy u babiček.
2: A babičkám se vybaví vzpomínky.
0: Ano.
2: Jaký byly reakce od lidí ze světa rapu, který nejsou součástí tohohle toho projektu a třeba tě jenom sledovali? Jestli máš nějaký takovýhle feedback od ostatních kolegů?
0: Hele, minimální. Dame napsal, že super deska. Uh-huh. S tím jsme si ale jako volali. Uh-huh. Jo? Ale jako cením přesně, že se ozval. Ona ne, ta scéna vždycky, nebo aspoň v mém případě, jsou nějaký lidi, jako co dostávají prostě takový support, že něco vydají a hnedka se to jako supportuje ze všech stran. Ale jako zároveň není to povinnost, jakože, takže, hele, nikdo se moc neozval, někde jsem někoho viděl, co lajknu, už nevím kdo, ale jako nikdo nějak hlasitě, nic...
2: Nemáš prostě žádný feedback, že by ti někdo řekl, wow, je to skvělá práce, nic takového se...
0: Ne, a to u mě klasika.
2: Okay, jasně. Co jsi s tímhletím albem odškrtl za typ práce?
0: Streamer. A udělat album asi.
2: A jaký všechny zkušenosti ti to teďka vlastně jakoby do budoucna dal? Co ses vlastně všechno naučil?
0: Volejte mi z televizních stanic, mi volejte, udělám vám reality show, že zdar máme tým ready to go.
2: Kdyby teďka někdo koukal na ten náš rozhovor, na ten tvůj stream a tak dál a řekl si, to je dobrý, touhletou cestou půjdu, zkusím něco podobného udělat taky, tak co bys mu řekl, na co se má připravit?
0: Červený brejle, hodně štěstí, hodně vitaminu.
2: A to je všecko.
0: Jo, ještě tak... dobře rapu já, tak na něm. Nebo nemusí to být jako jenom rap. Ale...
2: Tak jo, tak máme to za sebou. Tak super. Moc děkuju a ještě jednou ti moc blahopřeju. Mám rád, když se prostě dějou velké věci a tohle bych jako skutečně za sebe řekl, že je jeden z největších jako projektů, který přepíše určitě jednou nějaký dějiny rapu.
0: Super, super, děkuju a doufám, že budu v svým snovech.
2: Možná už jsi tam byl? Tak jo, ať se ti Jiří daří.
0: Děkuju, Romane.
2: Maniak, hostem aktuálního vydání Spintalku. Děkuju, že posloucháte. Od majku se loučí a hezký večer přeje Romane Kup.
0: Počkej, můžu? Jenom sekunda. Zapomněl jsem na to, za to můžeš ty. Křty. Musíš mě přesně nakopnout. Ještě
2: OK, takže pojďme se vrátit ke křtům, než se úplně definitivně rozloučíme.
0: Na závěr, boys, girls, dámy, pánové, bych vás chtěl pozvat na křty. 11.4. Praha, Radost FX. 30.4. Brno, Melodka. Ten playlist, co tam připravujeme, bude fakt jedinečný a nevím, jestli to uslyšíte někde jinde. Takže celý album jednou. Od začátku do konce.
2: 11.4. Praha Radost, 30.4. Brno.
0: Je to tak, Melodka.
2: Tak jo, tak teď už definitivní, hezký večer.
0: Díky.
3: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

že mám navrch, mám pro vás ale návrh. Vyřaďte mě ze scény, dělejte si to svoje, až si to doděláte, mám pro vás jeden vzkaz. Nemáte mě.

středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.

Old School, New School, Underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování repem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Radiu Spin. Každý úterý od 8 večer.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledá.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim ho zažít.

0: budeme mít, tak je to ulicami Rádio Spin, je tu s námi tomu ver každý den, keď se vozíme.
1: Československá scéna Rádio Spin. Party. Nisim, nisim, sakit,

si lesem vyskočí